Minule třetí, Teddy Swims, tak mu budeme držet palce, protože ještě pořád je ve hře na dvojice BTS a Swim. Tyhle ty fešáci jsou tady, nebo byli tady minule naposledy, takže dneska je určitě neuslyšíte. Na jedničce minule Fetiva. I on tady byl minule naposledy, to znamená, nemuseli jste pro něj hlasovat a upřímně mě to nějak ani nevadí. Teď pojďme dál, protože před námi je vlastně ještě dvojka, která se z novinek nedostala do toho základního pořadí. No a než se k ní dostaneme, tak musím prozradit, že ze 4 novinek se obvykle třeba jedna nedostane. Tentokrát to byly dvě. První je vlastně novinková skladba, byla od Halsey, jmenovala se Carry the Weight. Mimochodem, Halsey trošičku, jako, nebo Halsey, přejela od popu, no, kroku, a ono se to asi moc jako nelíbí vodní. Ten popík je přece jenom trošku lepší. Druhá skladba, která se nechytla, Band, Mapei a Dan Whiteland.

0: typoval spíš na takovou jako klubovku a říkal jsem si, že by se to mohlo chytit, ale nechytlo. No tak jdeme mrknout na to, co teda se chytlo a co máme od desítky srovnaný až směrem k té jedničce. Tak pozor, pozor, jdeme na to. Britské trio Flow přichází s novým singlem, který se jmenuje Liquid. Teda takhle, pro nás už novej není, protože a jelikož je tady čtvrtý týden a jako jak já to vidím, tak kdyby příště nesestoupili, to znamená už tady nešli do pátého týdne, tak jako to ani nedopadne, protože minule byli osmí, dneska jsou desátý, jsou to tři jako relativně hezký holky, nebo takhle, já myslel, že to jsou holky, ale pak jsem se dozvěděl, že oni už se cítí jako starší ženy, že právě ta písnička Liquid je o tom, že oni vzpomínají na to, jaký to bylo, když byly mladý holky, tak jsem to jako celý přehodnotil, kouknul jsem se ještě jednou na ten videoklip a asi na tom něco bude. Ten videoklip se natáčel takový fiktivní wellness studio, wellness pobyt a jako provoko to nebylo zas tak úplně špatný. Další, to znamená hned deváté místo, Milky and David Guetta, Just the Way You Are, tam uslyšíte, jak se na jednoduchém popěvku dá postavit, dalo by se říct, celá písnička. Novinka to byla minule, dneska deváté místo a myslím, že celkem zaslouženě. Jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. Desáté místo.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Tohle je prostě důkaz, že David Guetta, který tohleto remixnul, tohletu skladbu, je fakt hudební kouzelník, jako tu. A je na tom postavená celá písnička, v podstatě se tam nemusí vůbec, ale vůbec nic dít a docela slušně si to vede. Vlastně na to, že jsou tady první týden, tak hned jsou na 9. místě. Já jim budu držet hodně palce, protože v jednoduchosti je síla, já to říkám pořád. Tak a jdeme na první novinku, je to tak. První novinka je od Justina Biebera. Ty časy, kdy pařil se Selenou Gomez a byl to páreček par excellence, ty už jsou dávno pryč. Já jsem se tak jako koukal, kde to mohlo začít, takový to jeho pařmenství. Fakt je ten, že ho asi dost ovlivnil otec, který byl docela velký pařmen. Matka tam to bylo trošku horší, ta se dokonce chtěla pokusit o sebevraždu, nicméně křesťanství zachránilo a tak dále. No každopádně o Justinu Bieberovi se chvilku píše, chvilku ne, chvilku se točej, nějaký ty věci na sociální sítě, pak zase ne. Každopádně teď se vrátil zpátky a je tady písnička, která se jmenuje Speed Demon a není špatná. Jako má za sebou takový jako intimní koncert, by se dalo říct, nic velkýho, a tam měl docela slušný úspěch, takže uvidíme, jak si povede tahle skladba v relaxádě. Nechám se překvapit, tady v podstatě nemám ani žádný odhad. Jdeme ještě dál, protože máme před sebou 8. místo do Jacket, co si budeme povídat. Já vždycky, když vidím tohleto jméno, jak si říká, nedivím se tomu, protože ona se vlastní jménem. A teď si představte, že byste se někdy měli představovat, jo, vlastním jménem. Ona se jmenuje Amala Zandil Dlamini. Jo, je asi 25, je to raperka, je taky producentka, je z Los Angeles a v roce 2018 vydala debutové album. A od té doby se jí jako relativně daří, ale rovnou přiznám, můj šálek kávy to není. Stejně ani jako Justin Bieber, ale jak říkám, novinka se tlačí a do Jacket je prostě je trendová, no, tak jdem na to.

0: Muzika, o které já s oblibou říkám, jako nesklame, ale ani nenatchne, co si budem povídat, Doja Cat. Předtím Justin Bieber, jsem docela zvědavý, možná jsem trošku jako jiná věková kategorie, ale tenhle ten styl muziky mě až tak úplně nesedí, mně to přijde všechno na jedno brdo. Zase na druhou stranu, a teď jako to je úplně o ničem jiným, na červenec se chystá jako smršť nových alb. A mluvím o tom proto, že vlastně obě kapely, nebo takhle, kapela a zpěvačka, který tady mám před sebou, ty nový alba v podstatě inzerujou už dopředu a já si myslím, že by ani takovou reklamu mít nemusela, protože ty se budou kupovat sami. Asi už tušíte, Stouni, ono se o tom hodně mluví, oni měli takový docela takovou zajímavou kampaň billboardovou, tam stačí málo, vypláznout jazyka, je vám hned jasný, o koho se jedná. Stouni jsou zpátky, 10. července vyleze na svět nový album, bude tam 14 pecek a už teď se z toho objevujou, myslím, že dva singly, ten druhý si budeme hrát, In The Stars. Je k tomu samozřejmě udělaný i videoklip, který je přímo z nahrávání a oni tvrdí, že jako to bylo proto zajímavé, že ta místnost, kde byli, nebyla moc velká a díky tomu prý posluchači můžou cítit tu vášeň, jak říká Mick Jagger. Fakt je ten, že já už jsem to několikrát říkal, že to bylo prostě pár dědů, který z toho mají obrovský plezír a tu muziku dělají fakt s radostí. Těším se na to moc. No a to říkám, ani s tou nějak moc extra nemusím. Další muzika, kterou tady pro vás mám a kterou si pustíme, to je Madonna a Sabrina Carpenter. Já tohle miluju, když prostě ta Madonna, ona má na to čuch. Ona když vidí, že už jako ta popularita mohla jít trošku jako dolů, tak zaprvé se párkrát ukáže mezi lidma, klasika, velký brejle, vypadá čmelda, a muzikou k sobě pozvala mladší Sabrinu Carpenter, takže taky body, protože ta teďka je na vlně, jak se říká. Bring Your Love je jejich společná věc a navíc teda ještě můžeme říct, že Madonna bude vydávat nové album Confession 2. Taky jsem na to moc zvědavej. Já jako mám Madonu rád. Od té doby, co jsem byl na její koncert, na jejím koncertě, tak já prostě tvrdím, že jako takových showmenů moc není.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Nevím, jestli je to práce jako studiového technika, dobrého, jakože si myslím, že tam to asi bude hodně o technice, a nebo jestli to těm dvěma dámám k sobě tak ladí, ale prostě Madonna a Sabrina Carpenter s touhle skladbou u mě fakt jako bodujou. Jako jsem z toho docela jin. Tak, ale jedeme dál, protože od toho tady nejsme, máme ještě před sebou 6. a 5. místo a pak už půjdeme směrem nahoru a navíc jako cítím, že jsem v lehkém časovém skluzu, takže musím přidat. 6. místo, Slavíček. Jestli máte špatnou náladu a myslíte, že byste ji třeba mohli mít i zítra ráno, tak tahle ta písnička by vám mohla pomoct k tomu, aby to bylo všechno úplně jiný. Slavíček, hezký ráno, kouká minule 7, dneska 6, takže pomalu, ale jistě jde nahoru. Navíc ještě má čas, chlapec, takže možná, že se do té první trojky dostane. No a berlínští Fastboy, tak tam už jako v podstatě není o čem. Oni mají rádi život, taky o něm zpívají, Beautiful Life. Je to taková hymna o dospívání a v Berlíně, odkud oni pocházejí, fakt jako kralujou.
1: Relax Radio. 6. místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Musím teda uznat, že dneska jedeme v docela dost tanečním rytmu, fast boy. Já jsem docela rád, že tady ještě příští týden zůstanou. Pro mě takováhle muzika, když už to máme v hitparádě, tak mi čas od času chybí. Máme tady i jiný, který ne úplně člověku sednou. Ty fast boy jsou takový jako příjemný zpříjemnění, co si budeme povídat. Beautiful Life, dneska aktuálně 5. místo, to znamená veleskok z 9. minula, takže doufám, že ten trend bude pokračovat. A jdeme dál, protože a jelikož máme před sebou 1, 2, 3 novinku, Calvin Harris, takže to bude to samý. Calvin Harris je, jako, jak to říct, rezident? Jo, dalo by se říct, když byste náhodou v červnu vyrazili na Ibicu, tak ho tam můžete někde potkat, možná i fakt jako potkat, ale určitě ho můžete slyšet, protože on tam letos nasliboval pro nějakých přes 20 termínů, že tam bude mít nějaký takový ty velikánský párty. Mimo to koncertuje vlastně všude, vyprodal koncert pro 100 000 lidí v Hampton Parku, jo, to je ve Skotsku, takže navíc bude headlinovat ty největší evropský festiáky. Takhle, pokud se letos rozjedete po nějakých těch hudebních festivalech po Evropě, myslím si, že tohodletoho chlápka, který to za chvilinku rozjede společně s Jay-Z a skladbou Satisfy, tak že určitě můžete někde slyšet. No, a potom dáme opět další dvojku, Lady Gaga a Deči. Tyhle ty dvě dámy, takhle, já už jsem o tom i mluvil, Ďábel nosí Pradu jednička, tak tam prostě byla bezkonkurenční, já jsem zase u toho, Madonna, Vogue, tahle ta muzika tam jako provázela celým tím prvním filmem, nebo s číslovkou 1. Ve dvojce je právě Lady Gaga. Já jsem si pak říkal, jestli to třeba nebylo úplně špatný, jestli by nebylo lepší tam třeba dát tu Madonu, ale asi nebylo, jako to asi teďka nemá cenu vyřešit, navíc to není asi můj tohle, to je, není to můj raneček. Sabrina Carpentra, Madonna by se tam výjímali, no.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax

Jak je řečeno v jednom nejmenovaném českém filmu, nezastavujeme, jedeme dál, máme zpoždění a představujeme čtvrtou novinku. Ta je česká, to mám docela radost. Je tam Eva Farná, skladba, která se jmenuje Perpetuum Mobile. Co si budeme povídat, před Evou je toho fakt jako hodně. Teda takhle, za ní je toho taky hodně, myslím tím úspěchu. A před sebou má tři vlastně největší koncerty v životě, a to v pražském Edenu. Tohle je vlastně novinka Perpetuum Mobile, my budeme držet palce, hned to pustíme, protože jak říkám, času je málo a v zápětí nás čeká třetí místo, to znamená jdeme na stupně vítězů, tam je Somber, což je vlastně jakoby takový fenomén a jak tady mám poznamenáno rockstar generace Z a vlastně on vydává nový single, který se jmenuje Potential, jako jak říkám, své posluchače to určitě má, navíc, jako a já jsem to teda nepochopil, nehledal jsem tam tu romantiku, ale moc jsem tam nenašel. Je to prý romantická skladba o frustraci z jednostranného vztahu. Je k tomu krásný videoklip, ten jsem teda neviděl, to jsem taky asi trošičku hamba, ale tak pokusím se to nějak napravit do příště.

0: Idol generace Z jmenuje Somber, skladba Potential, třetí místo, vlastně čtvrtý týden, takže já si myslím, že příští týden bude ještě trošičku vejš, a to proto, že druhé místo, který si pustíme právě teď, Afrojack a David Guetta, je tady vlastně dneska naposledy, takže nemá cenu to nějak jako rozkecávat, rovnou si je pustíme. Já vždycky jenom říkám, že když poslouchám Siu, tak jako mít doma ženu s takovým ječákem, to bych fakt nechtěl.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Jsme téměř u konce relaxády, už nás čeká jenom první místo, ale ještě předtím rekapitulačka, to znamená, co jsme tady dneska hráli, začneme novinkama.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Justin Bieber, Speed Damon, uvidíme, jak si povede. Jako, já bych tomu nic neříkal. Vidíme, protože většinou, když prohlásím, že se to nechytne, tak to má strašný úspěch. Když řeknu, že to má, bude mít strašný úspěch, jak se to nechytne. Nic, nechám to bez komentáře, je to novinka, zaslouží si to. Rolling Stones in the Stars. Calvin Harris a Jay-Z Satisfy.

0: V jednoduchosti je síla. Osmička, do jacket. Sedmička, Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Šestka, něco pro dobrou náladu, Slavíček a hezký ráno. Pětka, výlet do Berlína, Fastboy, Beautiful Life. Čtyřka, další ženská síla, by se dalo říct, Lady Gaga, The Chill Runway. Na trojce idol generace Z, Summer Potential. Těsně pod jedničkou je dvojka, tam je Afrojack a David Guetta. Dneska mimochodem naposledy, tak už pro ně nehlasujte. A jednička, co si budem povídat, taky dneska naposledy. Už o něm ani nemusím moc mluvit, jenom si ho poslechnem. Congratulations number one pro tento týden. Z minule třetího místa na dnešní první. Tady svým s Mr. Know It All.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. května. Tento den roku 1926 se narodil jazzový trumpetista Miles Davis. Po 22 letech také člen legendární německé formace Scorpions Klaus Meine. Zmínit musíme taky Ricka Smise, to je klávesák Underworld a narodil se v roce 1959. Přesně o 10 let starší je česká herečka Eliška Balcerová. Narozeniny dnes má také herec a komik Mike Myers, ten od roku 1963, a zpěvačka známá z Fugees. Jmenuje se Lauryn Hill. Jejím datem narození je 25.5.1975. O rok dřív tento svět opustila Pam Morrison, manželka zpěváka skupiny Doors, Jima Morrisona. Roku 1996 zemřel i Buck, pes ze seriálu Ženatý se závazky. 25. května si například John Lennon převzal svůj nový Rolls Royce a v New Yorku otevřeli Brooklynský tunel. Love and marriage,
0: love and marriage. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: chci dorát.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
6: Relax.

se děje ve vašem městě. Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z dopravy máme upozornění z Prahy, pokud jedete do tunelu Mrázovka na Smíchově, v něm havarovalo osobní auto, které narazilo do svodidel.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Krásné dobré ráno, je přesně 6.00.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: bude jarně letní, nejvyšší odpolední teplota 29 stupňů Celsia. Dnes by mělo být slunečno a meteorologové varují nadprůměrně teplo, takže bychom měli i nadprůměrně dopíjet. Pozor na úžeh, pozor na úpal na začátku nového týdne, taky pozor na silnicích. Jeďte opatrně v Praze, konkrétně v Praze, opatrně v tunelu Mrázovka, kde se stala dopravní nehoda. Na Smíchově havarovalo osobní auto do svodidel a nehodou startovat nový týden určitě nechcete. No a zatímco začíná nový týden, tak Jennifer Lopez ta už se těší, až bude zase noc. Waiting for tonight, dobré ráno.

0: Tak jo, jako Botox i my, skupina Botox, zpívala o pyžamu. Vyměníme pyžamo za láhev vody a také za nějaké lehčí oblečeníčko, protože dneska bude horko. Dneska bude horko, možná budou rekordy padat, ale když se podíváme do minulosti, tak rekordy padaly v 19. století. Na to se určitě podíváme v této hodině. To jsou ty rekordy, které drží nejvyšší teploty dny. Je to 19. století, konkrétně pro dnešní den 1847. Nebylo tepleji od roku 1847, třeba to dneska překonáme. V roce 1847 bylo 30,8 stupně Celsia.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Svátek má dneska Lucie, 6 hodin 26 minut. Ne, Lucie. Lucie noci upije a dní nepřidá. To bylo. Lucie bude právě teď na Rádio Relax hrát, zpívat písničku Amerika, David Koller, Robert Kodym, ale ta písnička poletí violám, které mají dneska svátek. 25. května má svátek viola a taky všichni vinaři. To se dozvíte už za chvilku, pokud máte rádi vínečko a věříte, že ve víně je pravda, tak dnes je svátek vinařů. No a violám je tady právě na Rádiu Relax připravená písnička od Lucie.
1: Relax. Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Startuje žhavý jarně letní týden, protože těmi teplotami se určitě bude to vypadat, jakože je krásné léto. Dnes bude opět slunečno, jako včera, a nadprůměrně teplo. Nejvyšší odpolední teplota 29 stupňů Celsia. Většinou by mělo být jasno. No a zítra je úterý. Jo, zítra se prohodíme tady s Alešem, protože já jdu na transfusku, na krev, na dárcovství krve. Chodíme tady z Rádia Relax, takže zítra bude vstávat Aleš. A zítra, já taky, ale budeme právě darovat krev, protože ta se daruje ráno, ale zítra o zítřku zpívá také Daddy Kirken, už za chvilku Michal Hrůza.
2: Zítra mám svůj den.
0: A my se za chvilku půjdeme podívat na dálnice, konkrétně D8 má problém u Prahy.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálnice D8 má problém na příjezdu do Prahy ze severu. D8 Uzdib, tady je dopravní nehoda. Ve směru do Prahy je nehoda nákladního a osobního auta. Počítejte se zdržením zhruba Uzdib na příjezdu do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Začátek nového týdne a v Praze už to zase stojí. Kde konkrétně? 6 hodin 46 minut právě teď.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Kousek od letiště Praha Kbely, dejte pozor, na Pražském okruhu v ulici Kbelská jsou 4 havarovaná auta. 3 osobní auta a autobus. Neprůjezdné jsou 2 jízdní pruhy. Já mám pocit, že v tom místě jsou 3 jízdní pruhy, že je tam odbočovací, ale každopádně počítejte se zdržením na klíčově ulice Kbelská, Pražský okruh. Je to tam teďka ucpaný.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Tak to je symfonie, tak se jmenuje i tahleta písnička symfony. Máme rok 2026 a už zhruba 17 let tento den se slaví jako Národní den vína. Možná je to i kvůli pranostikám, protože 25. května je jedna vinařská pranostika. Dneska je krásně, nádherně a to je pro vinaře skvělý den, protože je den takzvaného svatého Urbana a svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně, anebo taky se říká jasné slunce na den svatého Urbana, hojnost dobrého vína znamená. Vínu se letos má zadařit dobře.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: time.
1: Relax Radio.
2: Dopravní servis.
0: V Praze počítejte se zdržením v Kbelské ulici, je to na Pražském okruhu, jsou tady 4 havarovaná auta, 3 osobní auta a autobus.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: stay true. 7 hodin je právě teď.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude krásně, slunečno a vysoké teploty až 29 stupňů Celsia. Během dne by přechodně měl vát mírný severozápadní vítr o rychlosti 5 metrů za sekundu. Takže slunečný s nadprůměrným teplem krásný den bude pondělí 25. května. Nastartovali jsme nový týden a Eva Farná, ta je v novince rozjetá dokonce jako

0: největší hity pro tento týden. Třetí místo. Sombre Potential. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta. Awake Tonight. První místo. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Koukám, i skupina Linkin Park nám po ránu takhle krásně přitápí. 7 hodin, 13 minut. Venku je 16 stupňů Celsia, odpoledne má být 29 a dřív Rakousko-Uhersko vyhlašovalo, když bylo horko vedřiny, ale má to svá pravidla. Vedřiny se dneska nepoužívají. Když byly vedřiny, když se vyhlásily vedřiny, tak to znamená, že bylo zkrácené vyučování ve škole a také mimořádné volno, ale vedřiny se vyhlašovaly až ve chvíli, kdy venkovní teplota ve stínu v 10 hodin dopoledne dosahovala 22,5 stupně Celsia. Tak to skválně sledujte, protože teď ve čtvrtce, nebo téměř ve čtvrtce na 8 je venku 16 stupňů, jestli to vystoupí na 22,5, tak bychom mohli vyhlásit vedřiny. Jenže dneska už jsou klimatizované místnosti ve školách a už se asi vyhlašovat nebude.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Je pondělí, to znamená, že už jste možná na cestě do školy, těšíte se například na český jazyk. No a máme dotaz na Facebooku Rádia Relax. Mě osobně v poslední době trošku přemýšlím pořád, proč se používá slovo random, proč nemůžeme používat slovo normálně český, náhodný, nahodilý, namátkový, a hodně se používá random. A ptáme se, jestli máte taky nějaké nečeské, ale už běžně používané slovo, které moc nemusíte, protože v poslední době se v češtině používají čím dál víc zahraniční slůvka. Tak jestli máte teď nějaké nepříliš oblíbené, napište na Facebook Rádia Relax a za pár minut už za chvilku odstartujeme instagramovou soutěž.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergo.

0: objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Měsi.
1: 7 hodin 30 minut.
2: Relax Radio.
1: Startujeme slunečný týden s nadprůměrným horkem. Nejvyšší odpolední teploty dnes budou okolo 29 stupňů Celsia. No a protože víkend už je pryč, tak si ho alespoň připomeneme písničkou. Tady je interpret, který má přezdívku Víkend.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Ne vždycky bylo takhle horko v tyto dny, jako máme právě teď, ale zase není to až extra úplně výjimečný, protože rekordní teplota dnešního dne je z roku 1847, tehdy bylo 30,8 desetiny stupně Celsia a třeba včerejší rekord byl z roku 1953 a ten sobotní, ten byl z roku 1886, takže i v minulosti bylo takhle horko, ale bylo i jinak, bylo i pod mrakem, takže například v tento den v roce 1872 byla v Praze obrovská průtrž mračen.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 25. května. Tento den roku 1926 se narodil jazzový trumpetista Miles Davis. Po 22 letech také člen legendární německé formace Scorpions Klaus Meine. Zmínit musíme taky Ricka Smise, to je klávesák Underworld a narodil se v roce 1959. Přesně o 10 let starší je česká herečka Eliška Balcerová. Narozeniny dnes má také herec a komik Mike Myers, ten od roku 1963 a zpěvačka známá z Fugees. Jmenuje se Lauryn Hill. Jejím datem narození je 25.5.1975. O rok dřív tento svět opustila Pam Morrison, manželka zpěváka skupiny Doors, Jima Morrisona. Roku 1996 zemřel i Buck, pes ze seriálu Ženatý se závazky. 25. května si například John Lennon převzal svůj nový Rolls Royce a v New Yorku otevřeli Brooklynský tunel. Love and marriage,
1: love and marriage. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Je to tady, půjdeš?
1: No to je jasný, jdeme!
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

Tak jak zpívají Midnight, slunce bude dnes v hlavní roli. Ale ode dneška taky máme na Instagramu soutěž. Ode dneška do pondělí 1. června celý týden probíhá na našem Instagramu soutěž o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Pokud se chcete zúčastnit, sledujte náš rádiový Instagram Relax Radio a odpovězte na soutěžní otázku, která souvisí právě se zooparkem Zájezd. Ptáme se, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. A stačí nám jedno, protože těch přírůstků je samozřejmě každý rok vždycky spousta. Napište jenom a pouze na Instagram Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní info posílá řidič Pepa, kterého zdravím, píše: ahoj, ve Zlonicích u pošty je bouračka, auto je na silnici, jeďte opatrně.
0: Relax Radio.
2: Slaný 92,3 a 103,4 FM.
0: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Na dálnici D8 zpozorněte směrem do Prahy, pokud se blížíte k 35. kilometru. Tady na místě je pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.
5: Vy s

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Za minutu bude 8 hodin.
2: Kladno opraví Hřebečskou ulici a o berounské letní kino je zájem. Přejeme úspěšný pracovní týden.
0: Relax Radio.
2: Kladno zahájí opravy Hřebečské ulice, je nedaleko koupaliště Bažantnice. Součástí prací bude oprava chodníků, výsadba zeleně i navýšení počtu parkovacích míst. Zvýší se i bezpečnost v okolí přechodu pro chodce. Na řadu přijde také oprava cyklostezky mezi ulicemi v Bažantnici a Jerevanská. Práce začnou ještě na jaře. Středočeská vědecká knihovna v Kladně se promění v multifunkční prostor. Vedle studoven a čítáren se počítá i s kreativními dílnami. Architektka Magdalena Svobodová.
3: Jedno z nejzajímavějších podle mě prvků v architektuře je ten dialog té moderní přístavby versus té původní architektury, co jsme tam teda snažili vnést. A taky podle mě skvělý přístup je to, že člověk to, co je možný zachovat, tak prostě zachová jak z hlediska nějaké udržitelnosti i nějakého vztahu, který lidi k té budově mají.
2: Knihovna se promění nejdříve v roce 2029. Berounské letní kino dlouhodobě patří k desítce nejnavštěvovanějších kin pod širým nebem v Česku. Kapacita je 900 míst. Město navíc v posledních letech investovalo do nového ozvučení, toalet i elektroinstalace. S prvními projekcemi se letos počítá už v průběhu června. Teplotní rekordy včera padaly na téměř 2/3 stanic. Úplně nejvíc bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Horko bude dnes i zítra, ve středu se mírně ochladí. Češi letos v létě chtějí zůstat doma. Letní dovolenou plánuje strávit v tuzemsku 77% dotázaných. Oproti loňsku o 12% více. Hlavním důvodem je fakt, že oproti zahraničí ušetří. Roli hraje i bezpečnostní situace, hlavně konflikt na Blízkém východě.
0: Sport.
2: Fotbalistům Kladna chybí k prvnímu místu ve třetí lize už jen 2 body. Získat je mohou ve zbývajících 2 zápasech. V tom sobotním porazili tým Loko Praha 2-0. Sledujeme pro vás i hokejový šampionát. Kompletní informace přidá už za chvíli kolega Dan Adam.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: A my si ještě řekneme, jak bude pravé léto. Už teď po ránu měříme těsně pod 20 stupni, postupně 26 až 29. Navíc žádné mraky, jasno modrá obloha. Na koupání to bude i zítra, kdy čekáme až 32 stupňů Celsia.
1: A pojďme si dát čiště.

Fajn. Ještě když si dáme český jazyk, alespoň během necelých 3 minut se skupinou UDG pádové otázky, tak se pojďme podívat na nečeská slůvka, která se používají, která přišla třeba z němčiny, z angličtiny nebo z nějaké jiné země. Tady píše Jitka, mně strašně vadí zkratka CCA. CCA, což znamená asi přibližně. Martin píše slovo super nemá rád. Jana, vadí mi, že se místo ČR říká Česko. A nebo Milan, ahoj, děcka říkají, tati, ty jsi boomer. Vůbec nevím, jak se to píše, ale mám na to alergii a ani nevím, co to pořád.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

optimistická písnička na začátku nového pracovního týdne. Když nemůžeš, tak přidej víc. Tak přidejte víc klimatizace, pokud je vám horko. Pokud to používáte. Klimatizace ale naopak i otepluje město. Ne úplně moc, ale má vliv. Jak moc teda, o kolik stupňů nebo desetin stupňů se to změní, během dne má vliv na teplotu vzduchu ve městě klimatizace, která uvnitř v místnosti chladí, ale venku, protože to tepelné čerpadlo, tak to teplo se odvádí ven a venku se ohřívá to okolí. Nicméně vliv na teplotu vzduchu přes den má hlavně sluníčko a ta klimatizace by mohla zvýšit atmosféru horko ve městě o v řádu několik desetin stupně Celsia, říká se, naměřeno je o půl stupně. Ale večer, kdy už sluníčko nesvítí a teplý vzduch zůstává uvězněn blízko povrchu země, v takzvané

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Čtvrtá výhra na mistrovství světa pro českou reprezentaci vypadala stejně jako ty předchozí. Byl to boj, žádná krasojízda. Slováci nás v sobotu odpoledne přestříleli 30-18, byli aktivnější, ale na to se úplně nehraje. Úplně nejkrásnější utkání to od nás tedy nebylo, říká i Martin Kaut po výhře 3-2. Pojďme si zrekapitulovat naše dosavadní úspěchy. Dánsko jsme porazili 4-1, se Slovinskem jsme prohráli v prodloužení 2-3, Švédsko jsme porazili 4-3, nad Itálií jsme zvítězili 3-1 a se Slovenskem v sobotu výhra 3-2. Jaký je dnešní program na šampionátu? Dnes ve skupině A v 16:20 hraje USA Maďarsko, ve 20:20 nastoupí Německo proti Velké Británii. Ve skupině B, tedy naší, v 16:20 hrají naši proti Norsku a ve 20:20 budeme sledovat souboj Itálie-Slovinsko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Padám a letím a bourám. Pojďme na silnice, konkrétně v Kladně je dopravní nehoda ve Slánské ulici u odbočení na hřbitov. Počítejte se zdržením, tady se srazila tři auta.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 8.45, máme tady dvě dopravy, Skladná v ulici Slánská u odbočení na hřbitov, dopravní nehoda 3 osobních aut. V Rudné v ulici Masarykova kousek od základní školy se srazilo osobní auto s autobusem.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: David už pomalu přináší nové zprávy do studia. Já mám pro vás dopravní upozornění. Skladna v ulici Slánská, to je u odbočení na hřbitov. Se stala dopravní nehoda, na místo vyrazily i složky integrovaného záchranného systému. Je to srážka dodávky a dvou osobních aut. Počítejte se zdržením.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně máme 9:00.
1: Kladno pokračuje v opravách ulice ke stadionu a pozor na zvýšené riziko požárů. Hezké květnové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Uzavírka ulice ke stadionu v Kladně se rozšířila. Průjezdný ode dneška není ani kruhový objezd ulic Amálská a Františka Kloze. Projet přes něj nepůjde do neděle. Objížďkou jede i autobusová linka 614. Nezajíždí například do zastávky nemocnice. 605 zase vynechává akvapark. Ve středních Čechách je zvýšené riziko požárů. Zapomenout tak máme na rozdělávání ohně v přírodě, vypalování trávy a odhazování cigaretových nedopalků. Výstraha platí do odvolání. Kralupy nad Vltavou navštívili delegace z partnerských měst. Provázel starosta Libor Lesák.
3: Scházíme se tady v rámci dotačního programu Momentum Festival národů, součástí kterého je i představení našim partnerům to, jak fungují městské organizace, jak fungují základní organizace ve školství, jak funguje kultura ve městě Kralupy nad Vltavou, takže jsme jim připravili vlastně prohlídku bývalé sledovny pivovaru, kterou jsme letos otevřeli pro základní uměleckou školu, dům dětí mládeže, pro knihovnu novou.
1: Bývalý kralupský pivovar, nově přestavěný na městské kulturní centrum, se slavnostně otevřel v březnu. Nenošení helmy při nehodě může cyklisty připravit o odškodnění od pojišťoven. To samé může způsobit i alkohol. Aby cyklista dostal od pojišťovny peníze, na které má nárok, je důležitá i správná dokumentace nehody. Velmi dobrý popis místa, dále příčina a průběh. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, zřejmě letos roztaje rekordně brzy. Má nejméně sněhu v historii. Zmizí tak možná už do konce května nebo na začátku června. Běžně přitom vydrží až do léta.
2: Sport.
1: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezonách loučí s anglickou ligou. Sestoupili do nižší soutěže. Bývalý reprezentační kapitán se tak možná vrátí do Slávie. Sezona ale nevyšla ani Chelsea, která skončila mimo pohárové příčky.
2: Relax Radio.
1: Opět slunečno a nadprůměrně teplo. Ve středních Čechách a okolí dnes čekáme jasno a maxima u 29 stupňů. Zítra opět bez mraků až 32. Ve středu se mírně ochladí.
0: Za chvilku je u mikrofonu Terka, pokud máte chuť zlobit, zlobte s námi.

0: Doufám, že taky máte chuť zlobit stejně jako Činasky, protože startuje pondělní dopolední Café Time s Terkou. Dneska nás čeká opět spoustu hudby, zábavy, no a samozřejmě krásný den, protože dneska nás na obloze čeká až 27 stupňů. Tak já vám přeju krásné pondělí, ještě hezčí dopoledne a pojďme na to. Jdeme na další písničku Sex on the Beach, klasika z 90. let, už teď na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová. Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnešní den má datum 25. května a samozřejmě i tento den je významný pro několik lidí. Je to třeba významný den pro všechny violy, protože ty slaví dneska svátek. Tak já jim přeju všechno nejlepší, kdybyste znali nějakou violu a chtěli ji popřát, tak určitě stačí napsat k nám do studia na číslo 606736736 a já ji tady za vás klidně ráda popřeju a klidně ji můžeme pustit i nějakou písničku. Dále je to taky významný den třeba pro Elišku Balcerovou, Vladimíra France a nebo Davida Pastrňáka, protože tyto tři významné české osobnosti slaví dneska narozeniny. No a taky je dneska Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli taky poměnkový den. Je to připomenutí, že všechny pohřešované děti se nemusí vždycky najít a samozřejmě je to taky den, kdy je potřeba si na tuhle problematiku vzpomenout. Díky bohu těch, kterých se to netýká, stejně jako mě. Každopádně nebudeme takhle smutnit, jdeme na další písničku. Budou to Pistácie od Kalina. Už teď na rádiu Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Při pohledu na dálnice, tak tady nemáme žádnou větší komplikaci, krom drobných zdržení, ale máme tady stále nehodu v ulici Slánská v Kladně. Máme tady 3 havarovaná vozidla, probíhá tam stále vyšetřování této nehody. Je to konkrétně dodávka a 2 osobáky. Jsou tam všichni v sobě, probíhá vyšetřování a určitě se v této ulici Slánská. Na chvilku ještě zdržíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: sobotu 23. května proběhlo finále vyhlášení filmového festivalu v Cannes. Zlatou palmu a hlavní cenu v 79. ročníku festivalu ve francouzském Cannes si v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Christiana Mungia s názvem Fjord. Tak až budete vědět, že v televizi dávají tento film, nebo že je možnost se na něj podívat, tak se určitě podívejte, protože to je film, který vyhrál Zlatou palmu v Cannes. Každopádně, jestli ten film bude tak krásný a úžasný, to si samozřejmě udělejte obrázek sami. Já jsem viděla malé úryvky a samozřejmě je to velmi náročné drama, tak jako tomu bývá každý rok, ale věřím tomu, že se bude líbit i vám. Nejenom všem, kteří o tom rozhodovali.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

Na našem Instagramu Rádia Relax od dnešního dne až do pondělí 1. června bude probíhat Instagramová soutěž. Máme tam příspěvek, pod který vy musíte správně odpovědět a tím získáte vstupenku pro 2 dospělé a 3 děti zdarma do zooparku Zájezd. Rozklikněte si tedy náš Instagram Rádia Relax a odpovězte správně, protože vstupenka pro 2 dospělé a 3 děti tam na vás čeká až do 1. června. Zapojte se s námi do soutěže a samozřejmě sledujte naše sociální sítě, ať už Instagram, Facebook a nebo naše webové stránky. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kladně v ulici Slánská stále probíhá odklízení nehody po nehodě dvou osobních aut a jedné dodávky. Dejte si na to prosím pozor. A máme tady novou dopravní nehodu. Ta je na křižovatce, kde je odbočka na Lichoceves, Číčovice, Okoř a Noutonice. Tam jsou dvě havarovaná vozidla osobní. Dejte si na ně pozor. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Bude to asi větší a komplikovanější. Tak projíždějte opatrně, možná se tomu či vyhněte a samozřejmě při pondělku šťastnou cestu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: good thing. 10 hodin vám na rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: Louny budou mít relaxační schody u Ohře a Mělník opravený, dům dětí a mládeže. Hezké horké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Loun chtějí relaxační schody u řeky Ohře. Vyjádřili se tak v participativním rozpočtu. Město jejich přání vyslyší a schody postaví u mostu Veslařů. Radnice zároveň obdržela i 68 nových podnětů a nápadů pro budoucí rozvoj města. V Mělníku začala rekonstrukce domu dětí a mládeže, byla už více než potřebná. Dům v současné době sloužil více než 50 let. Teď jej čeká hlavně zateplení, výměna oken i oprava části střechy. Provoz zůstane po celou dobu prací zachován, hotovo má být během podzimu. V Žadci došlo k revitalizaci zahrady u školky v ulici Otokara Březiny. Více už zástupce města Tomáš Kasal.
3: V Žadci prošla modernizací zahrada mateřské školy v ulici Otokara Březiny, která dětem nabídne bezpečné a moderní prostředí. Nová zahrada zajistí vzdělávání hrou a hrací prvky rozšířují dětskou fantazii. Revitalizace zahrady se také zaměřila na ekologii. V ní byla nainstalována retenční nádrž na sběr dešťové vody.
1: Lanovkou na Petřín se svezeme v září, zprovozní se po kompletní obnově. Nové budou i oba vozy, právě dnes na Nebozísku probíhá jejich focení. Vyrobeny byly ve Švýcarsku, při míjení na trati na sebe symbolicky i zamrkají. V Česku je dnes tepleji než v Řecku, zatímco na ostrově Rodos čekají 20 až 24 stupňů, u nás 26 až 29. Chladněji než v Tuzemsku dnes bude i v Chorvatsku. Ochlazení k nám dorazí ve středu.
2: Sport.
1: Hokejisté Slovenska zatím nemají jistý postup do čtvrtfinále. S Kanadou včera padli 1-5. Rozhodla třetí třetina, ve které dostali 4 branky. O postup do vyřazovací části mistrovství světa tak naši východní sousedé zapojují v zítřejším zápase se Švédy.
2: Relax Radio.
1: Sluneční brýle a opalovací krémy, obojí se nám dnes bude hodit. Ve středních Čechách a okolí po celý den zůstane jasno a horko. Odpolední maxima mezi 26 až 29 stupni. Zítra ještě tepleji, 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Mně to načasování toho mistrovství světa v hokeji přijde vždycky takové zvláštní, protože my tady řešíme, kolik stupňů budeme mít a oni tam na ledové ploše vlastně jezdí v rámci zimního sportu. Tak je to takový zvláštní. Ale mě by zajímalo, Davide, jestli ty samozřejmě sleduješ ten hokej, to já vím, že ho sleduješ, a jestli ho sleduješ především doma, anebo se chodíš koukat někam s kamarády do restauračního zařízení.
1: No, přiznám se, že je to tak půl na půl, možná doma je to takové klidnější, jistější, že to vždycky dopadne klid. A dobře, takže nevím, teď samozřejmě přijdou ty rozhodující zápasy, ten chleba se opravdu bude lámat, takže to radši asi zůstanu fakt doma, abych to prožil v klidu.
0: Dobře, no. Mohl bys potom možná skončit jako Tereza Mašková, víš? Já jsem
1: no. Tak takhle, u Terezy by to nevadilo a já radši zůstanu hezky oblečený.
0: Tak jo, doma a oblečený v pořádku a koukat na hokej, tak to má být. Tak na Rádiu Relax už za chvilku, Tereza Mašková, nahá.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: V dnešním dopoledním Café Timeu se budeme bavit o tom, kam vyrazit na nejstrašidelnější místa v České republice. Většinou se bavíme s příchodem léta o tom, kam bychom mohli vyrazit na výlet, kde je to super, kde je to krásný, ale je mi jasný, že mezi námi jsou tací, kteří by vyrazili nejradši někam na nějaká hororová, tajemná nebo možná až nadpřirozená místa. Tak pokud jste na nějakém takovém místě byli, tak mi to klidně pište na 606-736-736 a určitě se o tom za malou chvilku pobavíme tady na Relaxu. Teď už Tereza Mašková se s písničkou Naha, kterou jsme vám slibovali už před malou chvilkou.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Jdeme se podívat na nejstrašidelnější místa v České republice. Pokud nějaké takové znáte, tak mi o něm napište na 6673636, ale já vám tady samozřejmě představím nějaký výčet těch nejděsivějších. Jako první tu máme zámek Lemberg, to je původně gotický hrad ze 13. století a ten se řadí mezi nejstrašidelnější lokality Česka kvůli tomu, že se tam často vyskytují paranormální jevy. Často se tam dají slyšet kroky v podkroví, zvuky stěhování nábytku a dokonce tam, když tam zavítali páničci se svými psy, tak ty odmítali do některých z míst zámku dokonce jít, že se tam necítili úplně dobře. Jako druhý tady máme les Bor. To je les nedaleko Českých Budějovic a v něm se stalo opravdu hodně děsivých událostí. Lidé tam vidí temné přízraky, rudě planoucí oči a dokonce jeden z návštěvníků tohoto lesa tvrdí, že jeho kolega se proměnil v podivnou bytost během toho pobytu právě v tomhle lese Bor. Pak tady máme jeskyni Býčí skála. A ta je podle všeho zasvěcena rituálním vraždám, kde byly ženy umučeny a koně rozsekáni. To nezní úplně dobře. Na čtyřce tady máme Velhartický hřbitov. To je hřbitov, na kterém se natáčela povídka od Karla Jaromíra Erbena k baladě Svatební košile. Tak když si představíte ten příběh, jak to vypadalo, tak to není úplně nejlepší hřbitov, který si umíte představit. Teda takhle, není vůbec ošklivý. Na druhou stranu věřím tomu, že se tam necítí všichni dobře. To už ale se dá říct téměř o všech hřbitovech. Ale tady se dá spatřit třeba černá satanská mše a pokusy oživit mrtvého. To dřív bylo poměrně zvyklé tady na tom hřbitově. No a poslední tady mám hrad Kašperk. Ten sloužil jako popravní místo a je to, dalo by se říct, sídlo čertů, skřítků, víl a duchů. No a na dalších pět si počkejte už za malou chvilku na relaxu a pokud vy máte nějaké tipy, kam vyrazit za strašidelným výletem, tak mi to pište. 606-736-736.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chce.

0: u objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Je to tady, půjdeš?
2: No to je jasný, jdeme!
1: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
2: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí
1: a užijeme si krásné odpoledne.
2: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
1: A přijde i maskot Myšák Láboš.
2: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.

My se dneska v pondělním vysílání na Rádiu Relax bavíme o tom, kam vyrazit na nejstrašidelnější místa v České republice. Mám tady jednu zprávu. Ahoj, já jsem se vydala do kostela svatého Jiří v Lukové a měla jsem husí kůži. Jana. Janí, děkujeme za tvoji zprávu. Já vám přiblížím, pokud to nevíte, co je kostel svatého Jiří v Lukové. To je jedno z nejstrašidelnějších míst možná i na světě. Jezdí sem k nám i turisté z celého světa a je tam 32 nehybných soch v kápích právě v tom kostele a ty vypadají, že se modlí. Nemá to být strašidelné. Znamená to, že tam bylo původních obyvatel nějakých 32 a ty se chodili právě do tohoto kostela modlit a byl to vznešený jako takový hold tady těm místním věřícím, ale samozřejmě nepůsobí to úplně nejlépe, protože ty kápě jsou strašidelné a ten kostel pomalu, ale jistě chátra. Tak tam určitě doporučuje i Jana, abyste si jeli podívat, pokud máte rádi, když máte husí kůži. Za malou chvilku už si řekneme o dalších strašidelných místech, tak mi pište klidně i vy na 606 736 736.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

V dnešním dopoledním Café Timeu probíráme ty nejděsivější místa v České republice a vy mi píšete na 606-736-736. Mám tady další zprávu. Ahoj, já mám nepříjemný a chladný pocit i v Lidicích. Tyto strašidelné věci, co hlásíte, bych nerada navštívila. Iva. No, já to mám stejně, taky nejsem úplně příznivcem těch nejděsivějších věcí, ale povídat o tom mi až tolik nevadí. Každopádně jdeme na další, Kostnici v Sedlci. To je kostnice, která je vyzdobena pouze lidskými kostrami. Jsou tam dekorace z lidských lopatek a kyčlí a je tam 30 hromadných hrobů. Pak tady máme Hrad Houska. To je taková architektonická věc, která je postavená, aby bránila nepříteli vlastně jakoby odejít zevnitř. Je to zvláštní, je tam otisk čertova kopyta a řetězu na zdi a jsou tam taky samozřejmě pohřbeny kostry různých bytostí. Tak to je Hrad Houska. Osmička, Hrad Křivoklát, tam prý stále bloudí duše vězňů. No, devítka, to je hřbitov v Bláznu a to je hřbitov v Pražských Bohnicích, kde jsou pochováni duševně nemocní násilníci a vrazi právě z této léčebny. No a poslední desítka je Les Pánova Březina. Ano, čtu to správně, Pánova Březina. Tam se stalo podezřele hodně tragických událostí. Je to kousek od Prahy a pokud byste chtěli opravdu nějaké depresivní místo se špatnou aurou navštívit, jak tady píšou, tak to je právě Les Pánova Březina nedaleko Prahy. Pokud i vy máte nějaká místa, která jste navštívili a nebylo vám tam úplně dobře a cítili jste trochu strach, možná husí kůži a nebo nepříjemný pocit po těle, tak mi to pište na 606 736 736. 736.

0: písnička od Lady Gaga, The Age of Glory na rádiu Relax. No a já vám chci připomenout, že my máme naše sociální sítě Rádia Relax. Máme Instagram, máme Facebook a samozřejmě máme web, kde se dozvídáte spoustu novinek. Můžete tam taky hlasovat v hitparádě, relaxádě. No a vlastně ona teďko probíhá i soutěž na našem Instagramu. Tak tam zavítejte Rádio Relax a můžete soutěžit o vstupenku do zooparku Zájezd třeba. Přinášíme vám spoustu nového obsahu, vy nám na něj odpovídáte, konkrétně na Facebooku, vždycky, když si ho otevřu, tak se společně zasmějeme nad tím, co nám píšete do komentářů a my jsme moc rádi, že jste součástí tady té naší social media rodiny, tak nás sledujte na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na webu.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Máme přesně 11 hodin.
1: Kralupy připravují stavbu sportovní haly a zítra může být i 32 stupňů. Přejeme klidné pondělí.
2: Relax Radio.
1: Nová kroupská sportovní hala je opět o krok blíž. Získala stavební povolení. Vzniknout má v lokalitě u Cukrovaru. Nabídne zázemí pro běžné míčové sporty i tribunu pro 300 diváků. Sloužit bude školám i veřejnosti. Kdy se začne stavět, zatím neví. Vše závisí na tom, jestli se městu podaří sehnat peníze. Berounské školní náměstí je bezpečnější. Rekonstrukce přinesla nové chodníky, další přechody pro chodce i prvky, které nutí řidiče zpomalit. Došlo i k zaslepení průjezdu do Vrchlického ulice. Parkování před školou ale zůstalo zachováno. Přibyla navíc 3 nová místa pro krátkodobé zastavení a vysazení dětí. Středočeský kraj chce na silnicích 2. a 3. tříd zavést mýto pro kamiony. První varianta pro tato vozidla počítá se spoplatněním všech úseků. Druhá zahrnuje jen vybraných 1500 kilometrů z celkových 8700. Zavedení je reálně možné nejdříve po roce 2029, kdy skončí současný mýtný systém. Sebevraždám na železnici pomohou zabránit žluté cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Instaluje Správa železnic, za kterou pokračuje její mluvčí Nela Eberl-Fribová.
3: Výrazné žluté cedule s textem Každý někdy potřebuje pomoc se začínají objevovat v okolí železnice. Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
1: Ročně si na kolejích dobrovolně vezme život kolem 150 lidí.
2: Sport.
1: Slavia projde proměnou. Trenér mistrů fotbalové ligy Jindřich Trpišovský v létě očekává možná největší obměnu kádru za dobu svého působení. Uvítal by například návrat bývalého kapitána Součka, zájem má i o posily z Olomouce. O budoucnosti Tomáše Chorého a Davida Douděry rozhodne majitel klubu Pavel Tykač a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
2: Relax Radio.
1: Slunce zůstane z jasné oblohy svítit po celý den. Teploty nám k tomu stoupají, aktuálně třeba na Rakovnicku u 23 stupňů, postupně 26 až 29. Léto s námi zůstane i zítra, kdy může být až tropických 32 stupňů Celsia.
0: Tak Davide, všechno je takové sluníčkové a fajn, ale my jsme se teďko tady bavili o tom, kam vyrazit na nejstrašidelnější místa v České republice. Byl jsi na nějakém takovém mystickém, tajuplném nebo dokonce strašidelném místě?
1: No, bylo to jedno z měst v České republice, kam bych se už jako nikdy nechtěl vrátit. Byl jsem tam ještě během takového chmurného podzimního dne. Že si to představte, že prostě mlha, že jo, teď ještě prostě prší k tomu, že jo, opravdu je to tam nevlídné. No já jako úplně nevím, jestli to město můžu říct teda, jo, ale tak možná, když to pošeptám teda, jo, tak takové jako chmurné místo za mě, hele, mé Duchcov, člověče, Duchcov, tam to bylo úplně strašidelný.
0: No tak, dobře, děkujeme ti za tvůj tip, a kdyby byste se chtěli podívat přesně do Duchcova, no,
1: tak radši ne.
0: Určitě můžete, protože my si dáváme tipy pro právě ostřílené hororové příznivce, třeba.
1: No tak to vyražte, já si myslím tak někde třeba 15. listopadu, že až bude mlha, tak do Duchcova klidně, jako, když to takhle už můžeme říct, tak jo.
0: Tak jo, tak děkujeme za tvůj tip. A já přináším hudební tip. Ivo Blahůnek, to je nová popová hvězda na české scéně. Upside Down, jeho song už za malou chvilku na relaxu. Tak poslouchejte, krásné dopoledne.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Let's make

0: Jdeme se podívat do světa mistrovství světa v hokeji 2026. Dneska se můžete těšit na zápas Ameriky proti Maďarsku v 16:20, ale nepředpokládám, že na něj budete úplně koukat, protože v 16:20 zároveň hraje Česko proti Norsku. Potom ve 20:20 nás čeká zápas Německa a Velké Británie a Slovinska proti Itálii, také opět ve 20:20. Ale nezapomeňte, 16:20, velmi důležitý zápas Česka proti Norsku. Tak fanděte a poslouchejte dál Radio Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

sobotu se konalo také finále Miss České republiky. Novou Miss Czech Republic 2026 je 22-letá Lucie Pisková. Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového gala večera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nímž budou reprezentovat Českou republiku po celém světě. Lucie Pisková měří 176 cm a mezi její záleby patří pohyb v jakékoliv formě, od lyžování, bruslí až posledování Formule 1, pečení anebo taky vaření. Je také milovnicí dobrého jídla. Je to blondýnka, to určitě bude, teda není to blondýnka takhle, po dlouhé době to není blondýnka, takže to by mohlo, může zajímat. No a máme tady taky další oceněné. Miss Grand Czech Republic 2026 je třeba Dominika Alagia, Miss Supernational Czech Republic je Barbara Plintová, Miss International Czech Republic je Laura Anna Glazarová a Miss Earth 2026 je Hana Dětková. Je to spoustu titulů a doufám, že dámy nás budou reprezentovat nejenom svojí vizáží, ale také šarmem a taky nejlépe i inteligencí. Tak se na to budeme těšit.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D10 na exitu na 27. kilometru ve směru na Prahu je odstavené nákladní vozidlo a probíhá tam aktuálně odtahování. Tak si dejte pozor, projíždíte opatrně a na silnici u Votic je nehoda dvou aut, jedno osobní a jedno nákladní. Blokují tam průjezd a na místo jede policie České republiky. Tak se dávejte na silnicích pozor a kdybyste měli nějaké informace, tak nám je klidně pište nebo volejte na 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Film Michael oficiálně obdrží pokračování. Část druhého dílu už je údajně dokonce i natočená. Produkce ale v pokračování má začít v roce 2027. No, my se na to moc těšíme. V roce 2028 by to pokračování mělo být zpátky do kin, tak jako je teď v kinech první díl. A ten už za necelý měsíc přinesl a vydělal 700 milionů dolarů, což je hodně. Hodně moc a na CSFD konečně už trošku se jeho procenta úspěšnosti zvýšily na 77. Z začátku tomu tak nebylo, když ten film viděli pouze kritici, ale teď po návštěvnosti v kinech a hlasování v různých anketách i diváků, tak to hodnocení se zvýšilo. Já z toho mám radost, já mám Michaela Jacksona moc ráda a na film v roce 2028 se samozřejmě moc těším na pokračování. A pokud vy jste neviděli první díl, tak doporučujeme zajít do kina.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
3: Relax Radio. Well, my life.

0: čase 11 hodin a 46 minut nám na rádiu Relax dohrála písnička od Benassi Bros a Danny Every Single Day. No a my pokračujeme v hudbě dál. Máme tady pro vás připravené třeba Imagine Dragons s písničkou Sharks, to je písnička od právě americké poprokové skupiny Imagine Dragons, která byla vydána v roce 2022. Oblíbená písnička tady u nás na Relaxu, tak si ji vychutnejte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Turn the Lights Off nám dohrálo na rádiu Relax. To je písnička, která je opět na takovou letní party a já mám pocit, že už to léto pomalu začíná. Venku je opravdu teplo, všechno mám pocit, že je tak víc v klidu a prostě ta pohoda, letní pohoda, už nás za malou chvilku čeká. Mám informace o tom, že spousta z vás už o víkendu napustila bazén a dokonce se v něm i koupalo. Takže já vám přeju, ať každé pondělí je takhle podohodové jako to dnešní a my si za malou chvilku už dáme zprávy, které doufám, že budou jen pozitivní.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Krásné poledne přinášíme vám na rádiu Relax zprávy.
1: Dobře, hezké poledne, nedaleko centra Kladna jsou nová parkovací místa a letiště neuznává e-občanky.
2: Relax Radio.
1: Za hlavní kladenskou poštou se dá nově zaparkovat. Město díky vstřícnosti soukromého vlastníka získalo možnost využít pozemek s kapacitou přibližně 70 parkovacích míst. Poslouží i návštěvníkům divadla. Součástí úprav byly i sadové úpravy a instalace veřejného osvětlení. Na letiště máme vyrazit s předstihem. Cestu na Růzyni komplikuje oprava dálniční křižovatky Aviatická. Ve špičkách je tak potřeba počítat s výraznějším zdržením. U letištní kontroly se navíc musíme prokázat občankou nebo pasem ve fyzické formě. E-doklady uznávány nejsou. Petřínská rozhledna se dnes rozsvítí modře, připomene tak Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Metropole chce kampaní současně upozornit i na bezplatnou krizovou linku 116 000. Využít ji mohou nejenom děti, ale i rodiče a další blízcí. Mobilní aplikace po stopách Karla Čapka se rozšířila o 18 nových míst. Krajský radní Václav Švenda.
3: Jsou spojená s životem a dílem tohoto světoznámého spisovatele a bytostného demokrata. 16 míst je v Praze a 2 jsou ve Středočeském kraji.
1: Ve středních Čechách jde o přiblížení Lánského zámeckého parku, kde byl Čapek častým hostem prezidenta Masaryka, a také jde o přiblížení kladenského domu Scheller. Čapek do něj sváral při přípravě románu První parta.
3: Cílem je tedy na konkrétním místě, kam vás dovede GPSka, si prohlédnout dobovou fotografii, prolnout si na displeji mobilu se současností, abyste porovnali, co zůstalo stejné, anebo že to místo se tedy od základu změnilo.
1: Aplikace po stopách Karla Čapka je ke stažení zdarma.
2: Sport.
1: S Nory hrajeme dnes od 16.20. Národní hokejová reprezentace má před sebou poslední dva zápasy základní skupiny. Postup do čtvrtfinále máme jistý, hrajeme o umístění v tabulce. Ve stejnou dobu jako zápas našich s Nory začne i utkání Spojených států s Maďary. Večer od 20.20 jsou pak na programu duely Německa a Velké Británie a Slovinců z Italy.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: A před námi je letní odpoledne, jasno a 25 až 29 stupňů. V noci pak dál bez mraků a příjemné osvěžení na 15 až 11 stupňů Celsia. Modrá obloha s námi zůstane i zítra, kde se dočkáme až 32 stupňů. Ve středu se mírně ochladí.
0: Jaké jsou tvoje plány na odpoledne, když má být takto hezky?
1: Já vlastně ještě žádné nemám, takže to asi nebude nic originálního. Práce, nákup a potom domů. Takže jako nevyužiju ten potenciál.
0: Pondělí, prostě, klasické pondělí, klasické pondělí. Ale počasí nám vydrží, jak už si říkal, téměř přes celý týden, ano, takže možná ještě nějaké lepší plány přijdou. A k tomu hezkému pondělí si můžeme dát třeba Adonise. No, come on, mean sure. Za chvilku na rádiu Relax.
4: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
4: Tereza Peštová. Relax.
2: Relax Radio.

0: sobotu 30. května se od 10 hodin do 10 hodin večera na výstavišti v Lounech bude konat Lounský Food Festival. Těšit se můžete na tradiční i netradiční gastronomii a připraven bude i zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Vstupné je zdarma, takže v sobotu do Loun na Food Festival.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. května. Tento den roku 1926 se narodil jazzový trumpetista Miles Davis. Po 22 letech také člen legendární německé formace Scorpions Klaus Meine. Zmínit musíme taky Ricka Smise, to je klávesák Underworld a narodil se v roce 1959. Přesně o 10 let starší je česká herečka Eliška Balcerová. Narozeniny dnes má také herec a komik Mike Myers, ten od roku 1963, a zpěvačka známá z Fugees. Jmenuje se Lauryn Hill. Jejím datem narození je 25.5.1975. O rok dřív tento svět opustila Pam Morrison, manželka zpěváka skupiny Doors, Jima Morrisona. Roku 1996 zemřel i Buck, pes ze seriálu Ženatý se závazky. 25. května si například John Lennon převzal svůj nový Rolls Royce a v New Yorku otevřeli

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.
1: Je 13 hodin a před námi jsou zprávy.
2: Beroun opravuje dominantu Husova náměstí a cenové stropy na paliva budou i v červnu.
0: Relax Radio.
2: Na beroundském Husově náměstí pokračuje revitalizace sochy Záboje. Po restaurátorech teď přijdou na řadu zahradníci. V okolí uměleckého díla vysadí několik set sazenic. Naváže úprava okolních záhonů, dojde ale i na výměnu dřevěných laviček. Dodáme, že socha Záboje symbolizuje čestnou smrt. Z bojišť a lazaretů se nevrátilo 242 berounských mužů. Kroupy nad Vltavou navštívili delegace z partnerských měst, provázel starosta Libor Lesák.
3: Scházíme se tady v rámci dotačního programu Momentum Festival národů, součástí kterého je i představení našim partnerům to, jak fungují městské organizace, jak fungují základní organizace ve školství, jak funguje kultura ve městě Kroupy nad Vltavou, takže jsme jim připravili vlastně prohlídku bývalé sledovny pivovaru, kterou jsme letos otevřeli pro základní uměleckou školu, dům dětí mládeže, pro knihovnu novou.
2: Bývalý kroupský pivovar, nově přestavěný na městské kulturní centrum, se slavnostně otevřel v březnu. O státní dluhopisy je zájem. Lidé už jich objednali za více než 44 miliard korun. To je zhruba dvojnásobně více, než se původně plánovalo. Největší poptávka je po pětiletých fixních dluhopisech. V nabídce jsou ale i pětileté protiinflační a tříměsíční obligace. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Podle vlády se osvědčila. Marže provozovatelů čerpacích stanic tak i nadále bude moci být jen nejvýš 3 koruny na litru. Praha loni hospodařila v přebytku. Příjmy byly o 24 miliard vyšší než výdaje. Pomohl mimo jiné i vyšší výběr daní i přijaté evropské peníze.
0: Sport.
2: Hokejisté Velké Británie si příští mistrovství světa nezahrají, sestupují z elitní kategorie. Na aktuálním šampionátu totiž nevybojovali jediný bod. Například Lotyši prohráli 0-6, s Maďary 0-5. Na sestupu už nic nezmění ani dnešní zápas s Němci.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Dodržujeme pitný režim, odpolední teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů. Slunce navíc zůstane svítit z jasné oblohy. Zítra počítejme s ještě vyššími teplotami, místy až u 32 stupňů Celsia. Ve středu 25 až 29. Ve čtvrtek pak mírné ochlazení na 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Ono se říká, nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším, ale to teplo, to je masírka, co?
4: To je, nikdo jsme to nečekali, zvláště my, kteří jsme ještě minulé pondělí topili,
1: ano,
4: a byli,
1: ano,
4: jsme doma
1: tak
4: v mikinách, že? A v
1: bundách. Teplé ponožky, horký čaj a včera mám pocit, že bych mohla už vylízt ven v plavkách, kdybych teda nějaký svoje našla. No, je to, zahrává si s náma to počasí, tak jsem zvědavá, kolik bude nemocných dětí, no ale nebudeme to zakřikávat, doufáme, že to bude v pohodě. Na co se můžete dneska se mnou těšit, od 13 do 16 hodin, jaké změny u vás došlo, nebo k jaké změně k vám u vás došlo po 30. nebo 40. v roku věku? Co? U tebe? Něco takového?
4: No, jenom horší. Do 30 v pohodě, ale hele, pak najednou vlasy pryč, že jo? Šediny ve fousech.
1: No, tak jsem zvědavá, co naši posluchači na to budou reagovat. No, hudebně se můžeme těšit třeba na Ed Sheerana.

0: Tak pondělní drive s Jarkou je tady a já bych se vás chtěla zeptat, nebo spíš bych se chtěla uklidnit, nebo uklidnit samu sebe, co se vám změnilo po 40 nebo po 30, protože já mám takový pocit, nebo sleduju to sama na sobě, že člověk najednou začne ten život žít úplně jako jinak. Jo? Ve 20 jdete spát ve 2 ráno a v 6 fungujete naprosto bravurně, no a po té 40 si špatně lehnete a pak prostě jako nefungujete, nejde to. Najednou řešíte jiné věci, že jo, zdraví, klid, spánek, děti, práci. No a taky třeba to, že pátek už večer není diskotéka, nejdete na dýzu, ale máte většinou po té práci radost z čistého pyžama a seriálu. No tak mě zajímá, co se změnilo u vás, co přišlo po té 30 nebo 40 úplně jinak, než jste čekali. Pište nebo volejte 606-736-736 a nebo navštivte náš Facebook.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: hokejový šampionát.
1: Ano, ano, je to tak. Sportovní zprávy pro všechny hokejové fanoušky jsou tady. Českou reprezentaci dneska čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku další důležitý zápas. Od 16.20 změří síly s Norskem. Naši už mají jistotu čtvrtfinále, ale pořád jde o hodně, protože se hraje o co nejlepší výchozí pozici do playoff. No a pozor, Norové už na turnaj dokázali překvapit, když senzačně porazili Švédsko, takže žádné podceňování rozhodně nehrozí. No a ještě jedna dobrá zpráva pro všechny domácí trenéry. Ano, dneska právě nastává ten čas, kdy celý národ promění v experty na hokej. Najednou všichni víme, koho postavit do první lajny, kdo měl přidat a tak dále. Takže já doufám, že si vezmete popcorn, něco pořádného dobrého k pití a budete fandit. My určitě ano.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

Tak už pár relaxáků napsalo a já tady jsem si vybrala jednu zprávu, která je možná trošku taková smutná, ale zároveň strašně životní. Posluchač nám píše, po 40 jsem zjistil, že jsem 20 let žil se špatnou paní. No a víte, ono to sice jako tohle někdy bolí, když člověk něco takového zjistí, ale zároveň si říkám, možná je někdy lepší přijít na některé věci později než nikdy, protože po 40 přece život nekončí. Naopak, člověk už ví, co chce a co vlastně nechce a koho vedle sebe vlastně potřebuje. Hlavně už člověk nemá tolik energie na kompromisy, které ho dělají nešťastným. No a ta změna musí přijít. Takže možná to dneska je i otázka pro vás ostatní, co vám věk otevřel. Nebo jak vám vlastně věk otevřel oči? Co jste pochopili až po 30 nebo 40? Došlo vám, že některé vztahy třeba nemá cenu zachraňovat? Můžeme dojít i k tomu, že klid je někdy víc než drama? Nebo třeba, že být chvíli sám není vlastně vůbec špatné? No tak mi pište, jsem zvědavá na vaše příběhy 606 736 736.

Když to tady vezmu z pohledu svého a budu hodnotit svůj vlastní život, co se kdy jak dělo po 20, po 20, po 30, po 40 letech, jako, protože člověk už ten věk náhodou má a prostě si člověk, musím říct, že vlastně člověk dozrává, jo, a po 40 začne člověk přemýšlet úplně jinak a dříve jsem strašně moc řešila, co si kdo o tom myslí, co jak kdo komentuje. No prostě člověk občas žil trochu hlavou těch druhých. No a dneska si čím dál víc říkám, vždyť je to vlastně úplně jedno. Protože pokud člověk nikomu vědomě neubližuje, snaží se být slušný a dělat věci srdcem, tak proč pořád řešit, kdo si co myslí? Ono totiž zjistíte, že někteří lidé vás budou kritizovat, i kdybyste se rozkrájeli, a jiní vás budou mít rádi přesně takové, jací jste. A takovými lidmi se obohacujte.

0: si přijdou na své milovníci skupiny Queen, která tahle ta písnička vznikla tak trošku jako hudební skladačka. Píseň s názvem You Don't Fool Me patří mezi poslední písně s hlasem Freddieho Mercuryho a zajímavé je, že skladba vznikala z nedokončených vokálních nápadů, které kapela po jeho smrti poskládala dohromady. No a výsledek? Takový lehce taneční Queen, možná trochu jiný, než jste byli zvyklí, ale pořád s tím typickým kouzlem. Tak schválně, necháte se nachytat You Don't Fool Me od skupiny Queen.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dneska máme 25. května a je 14 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Rakovník má opravené chodby na radnici a skatepark ve Slaném se možná rozšíří.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku skončila rekonstrukce chodeb na radnici, dostali světlejší a modernější vzhled. Součástí prací byla i obnova povrchu a osvětlení. Radnice tak nabízí důstojné a komfortní prostředí pro občany i zaměstnance. Ve středních Čechách pokračují bezplatné školní obědy, určené jsou dětem ze sociálně slabších rodin. Společné školní stravování pro ně má kromě nasycení i pozitivní dopad na výuku a začlenění do kolektivu. Školy mohou žádosti o dotace na tento projekt podávat od 15. června. Skatepark ve Slaném by se mohl rozšířit. Na nedávno slavnostně otevřenou první etapu může navázat druhá. Rozhodne zájem veřejnosti. Cílem tohoto místa přitom není jen sport. Má jít o přirozený prostor pro setkávání všech skupin obyvatel. Petra Pavla chce za příštího prezidenta 53% Čechů. Jako jediný z případných kandidátů dosáhl nadpoloviční většiny. Podle agentury Stemmark následuje Andrej Babiš se 44%. Hned za ním je Marek Eben se 40%. Nahrát naopak většina z nás nechce bývalého premiéra Fialu nebo motoristu Filipa Turka. Sebevraždám na železnici pomohou zabránit žluté cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Instaluje Správa železnic, za kterou pokračuje mluvčí Nela Eberl-Frýbová.
3: Výrazné žluté cedule s textem Každý někdy potřebuje pomoc se začínají objevovat v okolí železnice. Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
1: Ročně si na kolejích dobrovolně vezme život kolem 150 lidí.
2: Sport.
1: Pavel Nedvěd odchází z fotbalového klubu Hradce Králové. Chce se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací. Tým má přitom za sebou nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. Čtvrtá pozice znamená účast v evropských pohárech. Východočeši si je zahrají po 30 letech. Podívají se i do druhého předkola konferenční ligy.
2: Relax Radio. Časí.
1: Ve středních Čechách a okolí dál pořádné horko, 26 až 29 stupňů, jasná modrá obloha, zítra opět úplně bez mraku a 28 až 32. Středeční výraznější ochlazení nakonec nepřijde, čekáme slunečno a 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Davide, jsi realista nebo optimista?
1: Já jsem optimista, ano.
0: Jsi optimista?
1: Ano.
0: No tak já tady mám pro tebe písničku, poslouchej, jo. Znáš jí, Olga Lounová.
1: Skvělá, musím optimisticky říct samozřejmě.
0: Výborně, no tak na to se můžou těšit naši posluchači Rádia Relax. A jdeme dál.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax.

0: posluchači, dneska se slaví takový speciální svátek, Mezinárodní den ručníků. A není to takový ten den, kdy se soutěží, kdo má doma nejvíc tvrdý ručník, který se po sprše spíš odřete, než osušíte. Dnešní den vznikl totiž jako podsta spisovateli Douglasi Adamsovi a jeho kultovní knize Stopařů v průvodce po galaxii, kde je ručník prý ta nejdůležitější věc, kterou může člověk mít u sebe. Takže jestli dnes někdo chodí po městě s ručníkem přes rameno, není poplavání, možná je jen právě připraven na konec světa. No a já se ptám, máte doma svůj oblíbený ručník, takový ten, který nikomu nepůjčíte, protože ten prostě saje nejlíp? 606 736 736, jsem zvědavá na vaše odpovědi.
1: Relax. Relax Radio.

Když se vrátím zpátky k tomu, co se mi změnilo po určitém věku, tak jedna věc se mi nezměnila. A to doufám, že se ani nezmění, a to je slušné vychování. Já nevím, jestli to máte stejně, ale někdy mám pocit, že se nám tak trochu to slušné vychování vytrácí. Dneska všichni chodíme se sklopenou hlavou, protože potřebujeme prostě vidět, co se právě teď děje ve světě, na sociálních sítích, kdo co přidal, kdo co napsal, a mezi tím kolem nás projde 10-20 lidí a nikdo se na sebe ani nepodívá. Přitom stačí tak málo pozdravit, podržet dveře, poděkovat, usmát se. Takové ty obyčejné věci, které vlastně nic nestojí, ale člověku umí úplně změnit den. No a já vám teďko řeknu příběh, který se mi stal minulý týden, když jsem byla v Lounech v jednom obchodním centru. Byla jsem tam nakupovat a teďko stojím v té uličce a vybírám něco z regálu a zezadu do mě najede starší paní s vozíkem, samozřejmě mě bouchne, tak se otočím a říkám, ono by stačilo říct pouze s dovolením a já bych rozhodně uhnula a nebo aspoň se jako omluvit. Nic. Paní koukala, nic se nedělo, tak jenom na ní volám, aspoň byste se mi mohla omluvit. A tam stál asi evidentně její syn v monterkách a víte, co mi odpověděl? Nemáte stát uprostřed. Tak. To jsem se samozřejmě začala smát a říkám, tak to mi absolutně stačí za odpověď. No a teď mě zajímá taková jedna věc, jak to máte vy? Setkáváte se ještě spíš s tím dobrým vychováním, takovou tou lidskostí a úsměvem, nebo máte pocit, že už převládá právě bohužel ten sklopený pohled do mobilu a výraz typu hlavně na mě nemluvte a dejte mi pokoj. Pište mi, jsem zvědavá na vaše zkušenosti. 606 736 736.

0: baby, I'm a fireball.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady pár míst, kde je potřeba sundat nohu z plynu a obrnit se trpělivostí. Na silnici u Kounova na Rakovnicku je komunikace dočasně uzavřena po střetu vlaku s osobním autem. Na místě zasahují hasiči i policie a nehoda se vyšetřuje, takže pokud můžete, tomuhle úseku se raději vyhněte. Na dálnici D5 kolem 6. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov počítejte se zdržením, stojí tam porouchané osobní auto. A opatrně také na D1 na 640. kilometru směrem na Polsko, kde ve stoupacím průzu stalo stát porouchané osobní auto. I tady čekejte menší zdržení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: máme, máte Facebook a Instagram, tak neváhejte, protože momentálně máme pro vás novou soutěž na našem Instagramu a tentokrát hrajeme o krásnou cenu. Je to rodinné vstupné do zooparku Zájezd, celkem 2+3. A pokud máte rádi zvířátka, rodinné výlety a chcete si udělat hezký den, rozhodně sledujte a mrkněte na náš Instagram. Pravidla jsou jednoduchá, stačí sledovat a odpovědět na soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou návštěvníci v zooparku těšit. Stačí nám napsat jen jeden. Soutěž startuje dnešním dnem a poběží až do 1. června, kdy vylosujeme jednoho šťastného posluchače Rádia Relax, který si právě ten rodinný vstup odnese. No tak držíme palce a třeba právě vy si uděláte krásný výlet plný zvířecích překvapení.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: schválně, milí posluchači, jak často perete ručníky? Upřímně. Je to jednou týdně, nebo až vám ten ručník začne divně vonět? Dneska, když máme Mezinárodní den ručníku, jsem zjistila takovou, nebo nezjistila, je to naprosto jasný, no, že ten náš nevinný hebký kamarád v koupelně je prý doslova hotel pro bakterie, protože vlhko, teplo a koupelna je to pro ně skoro wellness pobyt, že jo? Odborníci doporučují ručník po pár použitích vyměnit a hlavně ho nenechávat zmuchlaný někde na háčku jako mokrou ponožku. No a dokonce prý ani Aviváš není úplně kamarád ručníku. Sice krásně voní, ale může snížit savost, takže místo osušení máte pocit, že po sobě jen rozmazáváte vodu. A také se doporučuje ručníky nežehlit a nechat je pořádně vyschnout. No ještě, že mám tu sušičku, protože ta tomu ručníku dodává tu hebkost. Když jsem ji neměla, ručník uschnul na sluníčku a já jsem přišla o první kůži.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: máme zprávu od naší posluchačky, která mě uklidnila, protože evidentně je to všude naprosto stejné a píše, Jarko, ručníků doma není nikdy dost, mám pocit, že kam se podívám, tam leží ručník, jenže mám doma 3 chlapy a nějak jim to uklízení po sobě moc nejde. No já nevím, jestli je to prostě nějaký tajný mužský sport, přijít ze sprchy a ručník odložit přesně tam, kde skončí jejich energie, buď je to na posteli, nebo na židli, na dveřích, někdy člověk skoro čeká, že najde ručník přehozený přes televizi nebo lednici. Je to úplně naprosto všude stejné, vidíte. No a před námi už je naše relaxáda. Co nového se v ní objevuje a co si můžete poslechnout?
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Sombre Potential. Afrojack, Sia a David Guetta. Awake Tonight. První místo. Teddy Swims, Mr. Know It All. Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: 15. hodina odbyla a před námi jsou zprávy s Davidem.
1: Rakovník bojuje proti černým skládkám a vlaky od Kladna a Kralup od pondělí zkrátí trasu. Více ve zprávách, hezké horké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku přibydou kamery, umístěny budou nedaleko stanovišť na odpad. Zamezí tak tvorbě černých skládek. Mají hlavně o lokalitu Na Spravedlnosti, Na Sekyře, Vrchlického náměstí a Sadovou ulici. 4 kamery výjdou na 320 tisíc, většinu zaplatí dotace. Vlaky od Kladna a Kralup budou od pondělí končit ve stanici Praha Bubny. Trasu zkrátí kvůli pokračující přestavbě Masarykova nádraží. Omezení potrvá do konce letošního i po většinu příštího roku. Náhradní dopravu do centra metropole zajistí metro C ze stanice Vltavská. Středočeský kraj podpoří Kladenské divadlo, dostane 1 000 000 korun. Peníze může použít na energie, provoz i mzdy uměleckých souborů. Stejná suma poputuje i do divadel v Mladé Boleslavi a Příbrami. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka se rozšířila o 18 nových míst. Krajský radní Václav Švenda.
3: Jsou spojena s životem a dílem tohoto světoznámého spisovatele a bytostného demokrata. 16 míst je v Praze a 2 jsou ve Středočeském kraji.
1: A ve středních Čechách jde o přiblížení Lánského zámeckého parku, kde byl Čapek častým hostem prezidenta Masaryka a také o kladenský dům Scheller.
3: Cílem je tedy na konkrétním místě, kam vás dovede GPSka, si prohlédnout dobovou fotografii, prolnout si na displeji mobilu se současností, abyste porovnali, co zůstalo stejné, anebo že to místo se tedy od základu změnilo.
1: Aplikace Po stopách Karla Čapka je ke stažení zdarma. V Moravském Krasu včera uvízlo 5 amatérských jeskyňářů. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice. Záchranná operace trvala 4 hodiny.
2: Sport.
1: S Nory hrajeme dnes od 16.20. Národní hokejovou reprezentaci čeká předposlední zápas základní skupiny. Asistent trenéra Jiří Kalous.
4: Jak jsme říkali, už vlastně tady jako neexistuje lehký soupeř a Norové opravdu hrají výborně po celou dobu, co jsou na šampionátu. Ty výsledky, které uhráli, opravdu nejsou náhodné, protože ta hra, kterou předváděli, byla velmi důrazná, prostě nepříjemnícou a určitě to bude velmi těžký zápas.
1: V 16.20 začíná i zápas Spojených států s Maďary.
2: Relax Radio.
1: Do večera dál jasno a 26 až 29 stupňů, v noci bez mraků a ochlazení na 15 až 11. Zítřek bude tropický, opět jasno a 29 až 32 stupňů Celsia. Ve středu pak jasno až polujasno a 25 až 29. Mírné ochlazení přijde ve čtvrtek, kdy denní maxima se zastaví u 22 až 25 stupňů Celsia.
0: No to nám ten týden krásně začíná, teploty stoupají až nevím, Bůh ví kam. A my zítra máme zrovna koncert tady v Kulturním domě. Já si vůbec netěším, Davídku, vůbec.
1: Neříkej, že se netěšíš, ne. Já vždycky vidím, jak jsi jako natěšená tady.
0: No to jo, jako na koncert jo, ale jako dirigovat v tomhle tom horku, to jsem zvědavá.
1: Vidíte, jak je Jarka Všestraná, jinak kdo by nevěděl, je to i učitelka, že?
0: Taky, no tak já myslím, že posluchači vědí.
1: Vědí, tak já jsem to jenom připomněl tady. No tak já jdu zpátky do lavice, jo.
0: Výborně, tenkrát skupina Mirai. We'll be right back.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Rychlé dopravní informace, tunely na okruhu jsou uzavřené, už si tam postojíte zhruba 86 minut a začíná se to štosovat už od Jesenice, takže pokud můžete, oběťte to a pak další hlídka, policejní se nám hlásí u Nového Stršecí ve směru na Rynholec, takže taky pozor, nohu z plynu.

0: No tak za necelou hodinku jde do akce naše česká hokejová reprezentace, kterou čeká zápas proti norské reprezentaci. No a já se přiznám úplně bez mučení, už se těším domů. Protože vidím, jak sedím v tom obýváku, na stůl si dám všechny ty možné pochutiny, co doma najdu. Chipsy, něco dobrého k zakousnutí. A taková ta malá hokejová hostinka. No a hlavně dneska mám takovou jednu obrovskou výhodu. Budu doma sama, takže mi nehrozí tradiční vyhazov z obýváku za příliš hlasité fandění nebo takový ty moje legendární hlášky typu no a teď určitě dostaneme gól, které bohužel podezřelé pravidelně vycházejí. No tak schválně, kdo dneska bude fandit se mnou a jste spíš takový ty klidní fanoušci, nebo doma taky komentujete zápas tak nahlas, že vás sousedi znají podle emocí. 606-736-736.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

A už nám píšete třeba, naše posluchačka Petra Skladná přiznává, že doma při hokeji rozhodně není žádný tichý fanoušek. Píše, Jarko, já to mám úplně stejně, když hrají naši, také mi úplně jedno, co si kdo myslí. Prostě fandím, křičím, komentuju každý puk a sousedi už asi dávno vědí, kdy se hraje hokej. A víš co, užívám si to, dneska budu klukům držet palce a věřím, že to zvládnou. Petru, děkujeme a my věřím, že, nebo myslím, že takhle to přesně má být, protože sport je o emocích a kdy jindy si trochu zakřičet, než právě přibyl hokej, že jo, když už jindy nemáme možnost. No tak schválně, kdo je dneska taky hlasitý fanoušek a kdo doma dostává za svoje komentování zápasu tak trochu žlutou kartu, sice to patří k fotbalu, ale to vůbec

0: Milí posluchači, je to tady, sice Honza tady dneska není, já jsem tady a zastoupím ho úplně se vším všudy. Je před námi, co za soutěž?
1: Souboj moderátor versus zprávař v horkém křesle, které ti teda dneska v těch teplotách vůbec nezavidím. Sedí právě kolegyně Jarka a já to ještě celé vyženu nahoru tím, že se podíváme za letním filmem, můžeme říct.
0: Za letním

0: filmem.
1: Já jsem samozřejmě jako říkal právě, že tu atmosféru dodržíme. Teď jako Jirka přemýšlí, že jo, letní film, jako, že co?
0: Já znám hodně jako letních filmů,
1: no,
0: že jo?
1: No, no,
0: Pomáda.
1: Zůstaneme v České republice.
0: Česká republika, dobrá.
1: Podíváme se do Brna a okolí této moravské metropole, kde se kolem roku...
0: My máme rádi.
1: To ne, ne, no ale jako dobrý, hele, dobrý, že už jo. Tak jak jako si připravuješ nějaké ty typy, samozřejmě to je dobře. A ta ukázka, která je tady připravena, je z roku 91. A v tom filmu právě zazněla tady ta jedna lidová skladba, která zní takhle.
0: Dobře.

0: kač, kačeno,
1: nazývem ti zeleného jačmeňa.
0: Kač, kač, kač, hele, já ji znám, protože my hrajeme s cymbálovkou, no.
2: Dobře, a jako máš nějaké kořeny na Moravě, nebo ne?
0: Kořeny na Moravě nemám, jo, kořeny tam zanechám, když tam jsem a opiju se tam, tak tam nějaký kořen zůstane, ale jinak jako...
2: Já normálně, jak jsem tě tady viděl teďka tancovat na to, tak jsem si říkal, to je moravská krev, že jo, nějaké ty kroje by ti určitě slušely.
0: Já mám doma kroje, já hraju v kroji právě, když jako hrajeme s cymbálovkou, takže tuhle písičku znám, no.
2: Ve mně ten film evokuje léto, no a jako víš, ve kterém filmu zazněla tady ta ledová skladba?
0: Hele,
2: Čečen, ne jo.
0: Jako nehrál ten Menšík?
2: To vůbec ne, to ne, to ne.
0: Takže 90, počkej, 90 na tebe.
2: Myslím si, že pan Menšík by ten do už takhle divokého filmu ani snad nešel, teda, si myslím.
0: Hele, nevím, no, jako ne. Opravdu nevím.
2: No vidíte, tyjo, tady Jarka úplně, jsem si právě říkal, no. Tyjo, to je favoritka, to tady bude jenom chtít 10 bodů po mně, protože to dá úplně na dobrou a nedá, čeče, nedá. Jako no tak opravdu. Relaxaci někteří sem píší, pravda, není to taková četnost, jako bych čekal, tak možná ještě vytáhnu nějakou nápovědu. Slivovice ještě, no, tak to jste asi čekali,
0: Slivovice.
2: Že jo? To jste asi čekali v rámci té oblasti, tak to asi chce ještě nějakou nápovědu, no, tak hodně peněz.
0: Hodně peněz.
2: Pak žádný a pak zase hodně peněz, no. Už něco.
0: Kopecký taky tam nehraje.
2: Ne, je to novější.
0: Je to novější. Je to novější. 91.
2: No, 91, 92.
0: Ale Davide, já nevím. Nechám se podat, uvidíme, co tady ještě posluchači tady píšou správné odpovědi.
2: No,
0: já to nevím,
2: no,
0: tak,
2: tak
0: nevím,
2: se to tady tak jako mísí, jo, se tady různě mísí, tak...
0: Dobře, dáme jim ještě písničku.
2: Dáme jim ještě nápovědu, třeba Miroslav Donutil. Ne tady úplně v té hlavní roli,
0: Miroslav
2: ale... To je takové blízké.
0: Ježiš, tak já už možná. No, ale počkejte, moc brzo na ten film.
2: Jako, no, jasně, jakože...
0: Uvidíme, že... mám tip.
2: Tak iniciál.
0: B.
2: Jako co?
0: B jako... Jako začátek toho filmu, B, jako blbec.
2: Můžeš to říct, protože to není dobře.
0: Aha, tak bobule to nejsou.
2: Bobule to no nevadí, tak doufám, že vy nás vezmete na Moravu za tím správným filmem teda, no. Tak je to na vás. 606 736 736.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Je to tady. Půjdeš?
4: No to je jasný. Jdeme.
3: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke Dni dětí.
4: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
3: A užijeme si krásné odpoledne.
4: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
3: A přijde i maskot Myšák Láboš.
4: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.

0: Tak my jsme zpátky, Davídku, povídej.
1: Ano, jsme tady s naším, v podstatě dá se říct, s naší cílovou rovinkou, souboj moderátor versus právař. Dnes tedy ohledně této ukázky, my si připomeneme.

0: Ukázka tak. Z filmu nebo seriálu Slovácko se nesudí podle mnohých z vás, ale my jsme se vydali jiným směrem. Tohle to zaznělo i v jiném filmu, například podle Alči dědictví hned kurva Hoši Gutenták, může to být správně, nebo podle tady Jarky z Nového strašicí Bobule, případně si tady myslí Martina Tři veteráni, tak je vidět, že nám dneska psali ve velkém, hlavně ženy
1: no,
0: tady.
1: Já se nedivím jako.
0: Hezký, možná právě Jarka jako žena tady je tak nějak jako vyvolala. Uvidíme, kdo je na telefonu.
1: Haló, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Franta.
1: Tady Franta,
0: tak konečně nějaký chlap taky, to je dobře. Franto, tak už po práci?
2: No, tak trošku po práci a ještě trošku mám co dělat.
0: No, to je to nejhorší, že už si člověk myslí, že je v podstatě doma, že jo, a nejenom ještě před sebou vidí ty různé povinnosti a tak dále. Tak dobře, že jsi zavolal, že teďka si o to odpočineš. Jaký je to film?
2: Tak já bych si myslel, že tam je stejný herec, který byl v tom Slovácko se nesudí, ale je to kurva Hoši Gutenták.
1: Výborně.
0: Můžeme zatleskat, ale můžeme pogratulovat samozřejmě. Takže velká gratulace, písnička na přání je tvoje, můžeš se zatím v klidu rozmyslet,
1: no, co bys
0: jaká
1: chtěl?
0: To bude.
1: Už
0: jo.
1: To víš.
0: Ty už to víš takhle rovnou?
2: Tak jestli můžu, tak já bych si přál pro všechny relaxáky písničku od Vize, Wait Alibi Blue.
1: No, máš ji tam.
0: Dobře. Hele, když takhle všechno víš už, jako takhle dopředu. Víš, i kam pojedete letos na dovolenou?
2: No tak já doufám, že se mi podaří splnit nějaký přání mojí manželky. Tak, ale nechám si to jako překvapení.
0: Jo, takhle, co by tak manželka
2: chtěla? Kdyby mě náhodou poslouchala.
0: A máš tušení, co takhle žena chce, nebo netušíš?
2: Víte, jak je to s ženama? Podobně jako s melounama.
1: S melounama? Podobně jako s melounama?
2: No, že do ní nevidíte.
1: Jo, takhle. To je tajemný posluchač toto.
0: To práček neví, kolik si na to má taky přichystat peněz, že jo? Ježiš,
1: nebo tebe bych chtěla mít za manžela, teda musím říct upřímně. Takový tajemnej. No tak jo, my ti jdeme splnit přání, Wait Alibi Blue. Je to tak, Davidku?
0: No a snad ta žena konečně brzy řekne teda kam chce.
1: Dobře, tak jo, jdeme na to. My ti moc krát děkujeme za zavolání a měj krásný den.
2: Hezké odpoledne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, spolu s námi máme 16 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Lounská radnice chce zvýšit třídění bioodpadu a růst české ekonomiky překonává evropský průměr.
2: Relax Radio.
1: 60% směsného odpadu v Lounech se dá dál vytřídit, ukázala to poslední analýza. Nemalá část připadá na bioodpad. Město proto na sídlišti kapitána nálepky na tento druh odpadu přidalo nové nádoby. Patří do nich tráva, listí, ale i zbytky ovoce a zeleniny nebo pečiva. Radnice po čase zájem obyvatel vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Uzavírka ulice ke stadionu v Kladně se rozšířila. Průjezdný od dneška není ani kruhový objezd ulic Amálská a Františka Kloze. Projet přes něj nepůjde do neděle. Objížďkou jede i autobusová linka 614. Nezajíždí například do zastávky nemocnice. 605 vynechává akvapark. Středočeská vědecká knihovna v Kladně se promění v multifunkční prostor. Vedle studoven a čítáren se počítá i s kreativními dílnami. Architektka Magdalena Svobodová.
3: Jedno z nejzajímavějších podle mě prvků v architektuře je ten dialog té moderní přístavby versus té původní architektury, co jsme tam teda snažili vnést. A taky podle mě skvělý přístup je to, že člověk to, co je možný zachovat, tak prostě zachová z hlediska nějaké udržitelnosti i nějakého vztahu, který lidi k té budově mají.
1: Knihovna se promění nejdříve v roce 2029. Při odletech z terminálu 2 pražského letiště je možné u sebe mít až 2 litry tekutin. Navýšení limitu z dřívějších 100 ml umožnilo zavedení nových rentgenů. Při kontrole touto technologií navíc není nutné vyndávat elektroniku ani tekutiny z příručního zavazadla. V terminálu 1 zůstala pravidla bez změn. Česko s letošním předpokládaným růstem ekonomiky o 2,2% výrazně překoná evropský průměr. Třeba německá ekonomika půjde nahoru jen o 0,6%, italská o 0,7% bodu. Premiantem zůstává Polsko s více než 4%.
2: Sport.
1: Brian Priske má ve Spartě pevnou pozici. Podle sportovního ředitele Tomáše Rosického se tým neustále zlepšuje. Dánský kouč tak o místo nepřijde ani po neúspěšné sezóně. Letenští skončili druzí. Ligu po druhé za sebou nevyhráli.
2: Relax Radio.
1: Do večera jasno a 26 až 29 stupňů. V noci dál bez mraků a ochlazení na 15 až 11. Zítřek bude tropický, opět jasno a 29 až 32 stupňů Celsia. Ve středu pak jasno až polojasno a 25 až 29. Mírné ochlazení čekáme až ve čtvrtek, kdy se denní maxima zastaví u 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Celkem logicky musí přijít od nás nějaký návod, jak se poprat s tím teplým počasem.
4: Já bych ho rád dal, sám ho neznám, já vlastně ani nechci, protože mě to vyhovuje, když je horko a tečou ze mě úplně proudy potu.
2: Relax.

0: Tohle je důkaz toho, že v jednoduchosti je síla. Před 14 dny, tuším, že tohle byla jedna z novinek, Milky, Just the Way You Are, která nastoupila do Relaxády, tak jsem si říkal, tohle se určitě chytne, když si to vemete. Jednoduchý text, neustále furt dokola. Just the way you are, just the way you are. A do toho tu. Snadno zapamatovatelný a takhle se dneska dělají hity. Koukal jsem se do minulého vydání, z těch novinek se posunula na 9. místo, na to, že má před sebou ještě 4 týdny, tak si myslím, že to je první trojky a dejte na mě, se určitě dostane.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: hokejový šampionát.
1: Tak je mi to jasný, už máme jistou postupku do čtvrtfinále, přesto jdeme do dalšího duelu, a to předposledního v základní skupině, mluvím samozřejmě o hokeji ve Friburku, už jsme to v podstatě rozehráli, duel s Norskem. Co se týče statistiky, tak jen tak jako mimochodem jsem se tady na to díval, tak máme 28 výher, jako samozřejmě bere se tam nástupnictví a ještě podle počtu započítaných ročníků. Jo. Remízy 2, Norové vyhráli pouze jednou a bylo to v roce 2010, kdy vyhrál 3-2. Šlo tedy o jednu z největších senzací tehdejšího turnaje. Jinak, když bych to vzal, rok 2019 porazili jsme 7-2, 2022 porazili jsme 4-1, 2023 2-0, 2024 6-3 a loni jsme je porazili sice těsně, ale porazili, historie se neptá, 2-1. Co si budem povídat, dokonce jsme je porazili dvakrát i 7-0. Jinak Norsko po 5 zápasech má na kontě 10 bodů a letos předvádí fakt jako skvělý výkony, takže se očekává tuhý zápas, rozhodně to nebudeme mít jednoduché, ale zároveň to bereme jako povinné 3 body pro postup do čtvrtfinále.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: Možná jsem neměl být tak optimistický na začátku, nebo spíš před začátkem hokejového utkání Česko-Norsko. Rychlostí blesku, jako je to hrozný, ale už prohráváme 1-0. To byl fakt jako hodně rychlej vstup. Tak přátelé, budeme držet pěstí, ať to brzo srovnáme. Možná, že takováhle rychlá sprcha nás trochu probere.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Fakt jsem netušil, že do toho hokeje budu vstupovat tak často. Já jsem si to vyloženě nepřál, ale takhle, kdybychom srovnali na 1-1, tak jako řeknu dobrá, rád se do toho opřu a s radostí to oznámím všem, ale pokud sledujete hokej a ještě u toho posloucháte Radio Relax, tak bohužel vám musím říct, že jsme před chvilinkou dostali druhý gol, takže je možné. X let za sebou jsme neprohráli, těch porážek od Noru taky nemáme moc, ale je fakt, že letos se jim mimořádně daří. Ještě není samozřejmě konec, tak uvidíme, já si myslím, že se naši proberou, ale my máme vždycky takový pomalejší rozjezd a pak až ta třetí třetina se rozhoduje.

0: Mám tady jednu pozvánku na sobotu s datem 30. května od 10 do 22 hodin. Pokud patříte mezi milovníky dobrého jídla, určitě vyražte na výstaviště Louny. Těšit se tam můžete na tradiční a netradiční gastronomii, protože tam bude Lounský food festival. Připraven bude samozřejmě zábavný doprovodní program pro celou rodinu a důležitý je i to, že vstup je zdarma.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Musím teda uznat, že dneska je to tady pro mě trošičku složitější, protože jedním bokem tím pravým sleduju muziku, která tady hraje, aktuálně Felix Jan, a druhým levým okem na monitoru mám puštěný tady hokej, ale levé oko mi dělá radost. Před chvilinkou, pokud to nemůžete nikde sledovat, před chvilinkou jsme dali gól, takže už jsme snížili na 1-2, je druhá třetina, takže si myslím, že bychom, první třetina a teprve nám odpočítává to finále, vidíte, že to nesleduju tak úplně moc, a myslím si, že bychom to eventuálně mohli ještě dát.
1: Relax Radio.

0: Odě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Málem nám to vyšlo úplně přesně na sekundu, je to 17. hodina právě teď.
1: Relax Radio.
0: Zítřek očekávejte zase hodně, ale opravdu hodně teplý, protože má být jasná obloha a teploty půjdou přes 30, konkrétně na 32. To samé nás čeká i ve středu, jenom ta teplota bude mírnější, maximálně do 29 stupňů. Mírné ochlazení se čeká až ve čtvrtek. Tam budou denní maxima na 25, ale 25, kdo by to tenkrát řekl zhruba před 14 dny, že jo? Co si pustíme v té lehoďce? Spoustu muziky a bude tam i Ed Sheeran. Samozřejmě budeme sledovat i nadále hokej a budeme se modlit, aby to Češi srovnali. Maximálně pak ještě nějaký golík přidali.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

I tohle je osud hitovek Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. No, můžete, ono se to očekává, aby jsme mohli poskládat tu hitparádu další ve středu, večer od 6, tak tomu prostě musíte dát své hlasy. Do Žaketa Žilou Stipe je skladba, která, co si budeme povídat, když to řeknu hodně napřímo, prostě se nechytla, nelíbila se, nedali jste jí tolik hlasů, aby se v té první desítce udržela. Tím pádem máme jenom vysílání, já jsem vás tak jako jenom tak lehce poškádlil, že tahle ta pecka tam mohla klidně být a není. Jsou tam jiný, ve středu si to poslechněte.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy

0: Vždycky předtím, než se díváme společně do kalendáře, tak jako hledám tady po netu někde takový ty netradiční výročí, cože se dneska třeba slaví, o čem v podstatě ani nevíte, a ono to kolikrát nemá ani žádnou logiku. Tak dneska, 25. května, je pondělí, slavíme Národní den hnědých tašek. Ještě se teda pokusím o tom zjistit víc, ale Národní den hnědých tašek je úplně skvělý, takže jako pokud jste dneska po ránu šli s hnědou kabelkou nebo s jakoukoliv hnědou taškou, tak vlastně už jste slavili.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. května. Tento den roku 1926 se narodil jazzový trumpetista Miles Davis. Po 22 letech také člen legendární německé formace Scorpions Klaus Meine. Zmínit musíme taky Ricka Smise, to je klávesák Underworld a narodil se v roce 1959. Přesně o 10 let starší je česká herečka Eliška Balcerová. Narozeniny dnes má také herec a komik Mike Myers, ten od roku 1963, a zpěvačka známá z Fugees. Jmenuje se Lauryn Hill. Jejím datem narození je 25.5.1975. O rok dřív tento svět opustila Pam Morrison, manželka zpěváka skupiny Doors, Jima Morrisona. Roku 1996 zemřel i Buck, pes ze seriálu Ženatý se závazky. 25. května si například John Lennon převzal svůj nový Rolls Royce a v New Yorku otevřeli Brooklynský tunel. Love and marriage,
2: love and marriage. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: S Rianou jsme se dostali k půl šesté a tím pádem vyrážíme směr dálnice, i když jako koukal jsem na různé dopravní servery a nic tak zásadního se neděje, maximálně na D8 na 17. kilometru na trase Praha-Německo, to znamená státní hranice, stojí tam dvě porouchaná vozidla, teda nevím, jestli jedno je porouchané, jedno tam třeba

Za pět minut bude 6:15, venku je stále nějakých 27 stupňů, to je neuvěřitelný vedro. V podstatě vás lehce navedu na náš rádiový Facebook, protože jako my můžeme s vedrem bojovat, jo. U zvířat je to trošku horší, tak se jukněte, co se dá dělat a třeba mi tam napište, co děláte vy. Každopádně sleduju, už je tady hokej, máme do konce druhé třetiny nějaký dvě minutky, jestli to dobře počítám. Jo, minuta 53, stále je stav 2-1, tak nevím, jako typoval jsem, že v té druhé třetině to srovnáme, ale zatím nám to nejde, i když jsme měli velký šance, prostě to nešlo. Mrkněte se na ten Facebook, třeba vás to potěší víc.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Co si budeme povídat? Před chvilinkou Coldplay, Paradise, hokej nic moc. Co se týče hokeje, tak budeme se modlit, aby to v té třetí třetině vyšlo. A my hned po zprávách, nebo spíš potom, my vám řeknu, jaký bude zítra počasí, když to předu můžu říct, že bude prostě vedro, se podíváme do psího útulku. Mám tady jednoho jako psího rekordmana, ne co se týče útulku, ale co se týče věku. A ještě by jako nějakýho pánička jako rád, jo. Tak můžete se dopředu podívat na www.radio.relax.cz, rozklikněte si pejsko stránku, je to jako ten poslední pejsík a pokud vydržíte pár minut, tak si k němu i něco řekneme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ještě půl minutky a bude tu 18. hodina, když se to nezdá ani podle teploty, ani podle světla, tak je tu pondělní večer.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Na večer venku neskonalý teplo a bude hůř, jako možná časem, až přijde léto. Každopádně zítřek bude určitě tropický, jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, tak jako na to se fakt těším. Ve středu už bude polojasno a teplo menší, 25 až 29, ale to se taky dobře ohřejem. Mírné ochlazení čekáme až ve čtvrtek, kdy se ty denní maxima zastaví maximálně u 25 stupňů. Jasně, že určitě čekáte na to, co budeme hrát. Vybral jsem tuhletu hitovku z 90., která prostě nemá konkurenci. Coolio, See You When You Get There. A jak jsem slíbil, už za chvíli další psí útulek a tentokrát jeden rekordman, co se věku týče.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop.

0: Docela by mě zajímalo, kolik kapel může říct, že vznikly v roce 1962 a stále ještě koncertují. A co? Tohle vydávají novou hudbu, protože Stoneum, který jsme si hráli před chvilinkou, tohle vlastně byla jejich, nebo byl jejich druhý single z toho alba, který se chystá, tak oni chystají na červenec nový album a samozřejmě s tím i koncertovat. Stouni byli vlastně jednou z prvních kapel, který vydělávali obrovský částky na stadionových turné a jako věřím tomu, že jo. Já jsem jeden koncert viděl někde na Dívku snad kdysi dávno, byl to teda neskutečný rachot. Jinak patří mezi nejvýdělečnější koncertní skupiny historie. Je taková zajímavost, to logo patří vlastně k nejslavnějším symbolům hudební historie. To je ten vyplazený jazyk. Prý inspirace, a já tomu skoro věřím, výrazný vzhled frontmana Micka Jaggera. Jinak je tam taková zajímavost, Keith Richards tvrdí, že riff k jejich nejznámějšímu jako hitu I Get That No Satisfaction vymyslel ve spánku. Nahrál si ho prý na magnetofon a ráno zjistil, že po tomhletom riffu v úvozovkách následuje asi 40 minut jeho chrápání. Na druhou stranu to zase tak dlouho nespal.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Musím teda uznat, že jsem hodně, opravdu hodně smutný. Ani tahle ta 90, která je v podstatě ikonická od Coolia, mi náladu nezlepšila už z jednoho prostého důvodu. Vypadá to, že se dneska bude přepisovat hokejová historie, protože Norové vedou 3-1 a jako tlačej. To je na tom to nejhorší. Tlačej jsou čím dál tím lepší. Tak uvidíme, ještě máme pořád dost času, ale jako, jak se říká lidově, jako o malinku se nám potápí, jak se to říká, loď se potápí, ten druhou půlku toho přízloví neznám, to je jedno.
1: Relax Radio. Pomozte opuštěným psům, pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
0: Jo, krysy opouštějí loď, takhle to bylo. Aha, teď tady ale máme trošku něco jiného. Já jsem vám sliboval v té minulé hoďce, že dneska tady budu mít z psího útulku rekordmana. Je to tak, jmenuje se Askin a je mu neuvěřitelných 17 let. Slyšíte dobře. A nejsmutnější z toho je, že většinu toho života v podstatě ani nežil. Celý roky byl zavřený v malém kotci, bez pohybu a tak dále. Pak se trošičku jako začalo blejskat na lepší časy. Byl u majitelky, která mu ukázala, že život taky vypadá trošku jinak. Teď už je aktuálně taky v útulku. Mimochodem mluvíme o útulku Anidev. Kontakt na ně najdete na www.radio-relax.cz, telefon i stránky. No a ještě stále vyhlíží svůj domov. I na to, že mu je 17, docela dost vitální, jako sem tam mu zlobí zadní nohy, to je pravda, ale když uvidíte ty jeho fotky, které tam máme na stránkách, tak si řeknete, že jako tenhle ten chlap na 17 určitě nevypadá, jinak samozřejmě už to chce v klidu dožít, co si budem povídat. Hledá takový to klidnější prostředí, ideálně ze zahradou, kde bude mít takového člověka, který ho nenechá jen tak zase někde jako odloženýho a bude se mu trošku věnovat, dostane takový ten důstojný psí důchod, myslím si, že si to rozhodně zaslouží. Jukněte se, jako já si myslím, že vypadá chlapec ještě na 17 let fakt dobře.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Myslím, že budeme přepisovat hokejovou historii a Norové nás prostě letos na mistrovství světa vyklepnou. No, každopádně čtvrtfinále už máme jistý, to je docela důležitý, tak uvidíme, ještě nás čeká Kanada, tak to bude možná ještě jeden takovej, no nic. Jedeme dál, jako 4-1, myslím, že lepší už to nebude.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Musím teda uznat, že zatím jsem měl vždycky kliku, když jsem měl hokej ve svém vysílání, tak jsme vyhráli. No tak jako dneska poprvé máme tu smůlu, s Norskem jsme před chvilinkou dohráli, před chvilinkou zazněl poslední hvist a stav byl úplně jasný. Pokud sledujete, tak víte, prohráli jsme 4-1, což jako je docela škoda. Uvidíme, ještě že už jsme ve čtvrtfinále, co si budeme povídat, tak budeme držet pěstičky, ať se z toho kluci poučej a ať nám to jde líp. No, každopádně zase takhle na obranu. Norové byly teda letos prej pěkně rozjetý, jako zatím téměř všechno vyhráli a myslím si, že si to, když jsem se díval na tu hru, skoro i zasloužili.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Mrkněte se na www.radio-relax.cz nebo na náš rádiový Instagram, tam konkrétně dneska najdete návod, jak se bránit proti vedru. Já jsem po vás chtěl, abyste mi tam napsali třeba jako nějaký váš návod, jako nevím, nekoukal jsem se ještě, jestli se tam něco objevilo nebo ne. Každopádně ten návod, co tam je, jako je pravda, že je hodně příjemný, a pokud byste ho zkusili třeba zítra v práci, tak fakt to funguje. Já už to tady říkám asi druhý nebo třetí rok. Ideální je, my to máme ve studiu tak, nebo aspoň já si to tak dělám, že si vždycky dávám lavorek pod ten podpult vysílací, dám si do něj vodu a strčím si do něj nohy. To byste nevěřili, jak to pomáhá. Tak uvidíme, třeba to zítra taky někdo zkusí a dá mi pak vědět, jak to dopadlo.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Hele, blížíme se k 19. hodině a skoro jsem zapomněl, že tady pro vás mám ještě, teda hlavně pro děti, Instagramovou soutěž, která je naplánovaná, nebo víceméně finále ke Dni dětí. To znamená, ode dneška až do příštího pondělka probíhá na našem Instagramu soutěž o rodinnou vstupenku. Pozor, rodinná vstupenka je u nás 2+3 dokonce do Zooparku Zájezd. Co pro to musíte udělat? Tak samozřejmě sledovat náš rádiový Instagram a zodpovědět na soutěžní otázku. Z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit? Jako stačí nám úplně jedno. Tak je to na vás, jestli si chcete užít Den dětí v Zooparku Zájezd, tak stačí odpovědět a vstupenka může být vaše.
1: Relax. Relax Radio.

0: Tak je fakt, že hokej nám dneska příliš radosti neudělal, prohráli jsme a co se týče hodin máme 19, ale aspoň hezky.
1: Relax Radio.
0: A vypadá to, že bude hezky i zítra. Co zítra? Vlastně až téměř do pátku. Zítra bude tropiko, to znamená 29 až 32, ve středu pak jasno až polojasno 25 až 29. Mírné ochlazení čekáme až ve čtvrtek, kdy se denní maxima zastaví u 25 stupňů Celsia. Co si budeme hrát v čase mezi 19 a 20, třeba Michaela Jacksona? Ode mě už je to všechno, těším se s vámi zítra ráno, protože můj kolega jde na kreftu a musím prozradit dekupírům, tak budeme stávat spolu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: že ne.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: To je 10 největších hitů Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, zblívají naše tělo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 26. května. Tento den roku 1799 se narodil ruský spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin. V roce 1946 se ve Phoenixu také narodila členka formace Fleetwood Mac Stevie Nicks. 26. května zemřeli roku 1876 František Palacký a v roce 1905 francouzský bankéř Alphonse Rothschild. Ročník 1964 je zpěvák Lenny Kravitz. 26. 5. 1896 byl korunován poslední ruský car Nikolas II. Oslavencem je dnes také Ellen White, bubeník kapely Oasis. V 70. letech se tento den začal vyrábět takzvaný sovětský Concorde, letadlo Tu-144. V divadle Winter Garden na New Yorkské Broadway začaly hrát představení s názvem Beatlemania. Poprvé se objevily Hvězdné války a Don McLean nahrál svůj nesmrtelný hit American Pie, který předělala i sama Madonna. 26. květnový den roku 1994 si Michael Jackson bral za manželku dceru Elvise Presleyho Lizu Mary. Vydrželo jim to 2 roky.
0: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.